www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak děkuji.

Klasik rock na FM.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

je ta dáma plná intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu. Mění tajem

ta dáma, že velice bystrá. Co prý má slovo, tak

Paříži koži, hedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu.

Včera už hněte, zase čerstvé těsto. Aby mu cenu dalo i město, která zná dobře umění cenu. A kdo pak by neznal?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

taková muzika, kterou nikde jinde nenajdete.

0: být. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Víkendový
1: guláš Rádia Beat. Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Známý rumunský hrad Brand, tedy Drákulův hrad, má dalšího majitele. Většinový podíl ve společnosti, která památku spravuje, koupil americký podnikatel Jill Weinschenker, správce pozůstalosti Elvise Presleyho. Hrad ročně navštíví přes 1 000 000 lidí a provozní zisk loni dosáhl zhruba 150 milionů korun. Vodní dílo Vrané nad Vltavou je nejstarším a zároveň posledním článkem Vltavské kaskády. Stavba vznikala ve 30. letech minulého století a od prvního spouštění kaplanových turbín letos uplynulo 90 let.
2: Přehrazení Vltavy před soutokem s Beronkou přispělo výrazně nejen k výrobě elektřiny v tehdejším Československu, ale i ke zlepšení kvality vody a návratu chovu pstruhů a hlavatek. S výrobou dalších článků kaskády začalo Vrané spolu s nádrží ve Štěchovicích vyrovnávat špičkový otok s elektrárny Slapy. Nepotrvá dlouho a i Vrané se připojí ke skupině stoletých elektráren. Patří tam Želina u Kadaně, Hůčák v Hradci Králové, Čeňkova pila na Klatovsku nebo Spálov u Železného Brodu. Od Vltavy zdraví Luboš Dvořák.
1: Specialized uvedl elektrokolo Turbo Vado s automatickou bezstupňovou převodovkou, která sama volí převody podle stylu jízdy. Kolo má motor s mimořádně silným točivým momentem 100 Nm, baterii o kapacitě 840 Wh a radar Garmin upozorňující na vozidla přijíždějící zezadu. Novinka s hmotností přes 32 kg stojí 200 000 korun. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Classic Rock.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák tradiční tip na výlet.
2: Hrad Mladé Boleslavi opět nabízí novou stálou expozici věnovanou venkovu od poloviny 18. století do poloviny 20. Expozice má tři části. V první je lidová architektura, druhá přiblíží život na venkově, zvyky i oděv. Třetí část se věnuje jednomu z největších pokladů muzejních sbírek, a to vyšívaným lidovým čepcům.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas. Vždycky tady pro tebe budu. Kniha fejetonu o rodině a výchově dětí od Marka Hermana, autora bestselleru Najděte si svého Marťana. Je zde vše, co u něj máte rádi. Zamyšlení, humor, doporučení i připomenutí drobností, které jsou tolik důležité pro rodinný život a výchovu dětí. Samet a pára. Jan Novák odešel v polovině 60. let do exilu. Bylo mu 16 let. Do Československa se na skok podíval v letech 70. a pak až v prosinci 1989 na pouhé 3 dny. Ty ale vydali na celou knihu. Je to záznam 3 dnů prosycených dějnými událostmi, cigaretovým kouřem, hospodskými historkami a dychtivým očekáváním příštího vývoje. Vidím, že vás zajímá temnota. Policejní psycholog Andrej se vydává do zapadlého městečka pátrat po zmizelé holčičce. Postupně se ukáže, že v obci řádí násilník, který si vybírá za oběti mladé ženy. Místním obyvatelům je to lhostejné, stejně jako zdejšímu policistovi a starostovi, typickým představitelům ukrajinského postsovětského venkova. Mrazivý příběh s kriminální záplepkou. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Dobré ráno, víťáci. Je neděle 20. září roku 2026. Svátek má Olek a jen chvíli po 8. hodině ráno už vás ze studia Rádia B na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a my se hned na úvod dnešního dne takhle pěkně vrátíme až do roku 1973 a to k úplnému začátku. Aerosmith, ano, jejich první album se prostě jmenuje Aerosmith a právě na něm najdeme i jednu z největších písní celé jejich kariéry, tu s názvem Dream On. No a Steven Tyler ji napsal dokonce ještě dřív, než Aerosmith vůbec vznikly. Bylo mu přibližně 17 let a písnička je vlastně dost osobní, inspiroval ho jeho otec, klasicky vzdělaný hudebník, který doma hrával na klavír a Tyler později vzpomínal, že právě poslech té jeho hry v něm tedy probudil touhu stát se jednou muzikantem. Když pak Aerosmith nahráli ten debut, Dream On se zpočátku žádným velkým hitem nestala. Původní singl v roce 1973 v americkém žebříčku příliš neuspěl. Teprve o několik let později, po úspěchu dalších desek Aerosmith, byla skladba znovu vydána jako single a tentokrát už se dostala do top ten. A ještě jedna taková pěkná věc, ten slavný vysoký hlas, který slyšíme na konci téhle skladby, nebyl žádný studiový trik, je to prostě Steven Tyler, který už tehdy ukazoval, jak neuvěřitelný rozsah jeho hlas má.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No a teď se u Aerosmith přesuneme až na konec té jejich studiové diskografie. Máme rok 2012 a kapela vydává album Music from Another Dimension. Je to jejich 15. a zatím tedy poslední studiové album. No, když si uvědomíme, že debut Aerosmith vyšel v roce 1973, máme před sebou téměř 40 let historie. Na začátku byli mladí kluci z Bostonu, na konci už jedna z největších amerických a světových rockových kapel. Písnička Odkud Have Been Love, kterou si z téhle kolekce za chvíli společně poslechneme, vyšla jako single a Aerosmith ji dokonce zařadili do svého koncertního programu. Je to taková typická pozdější Aerosmithovská balada méně syrového roku a z té zpočátku té kariéry za to velký refrén a troška té melancholie. A když ji postavíme vedle Dream On, kterou jsme si poslechli před chvílí, je to vlastně docela hezký oblouk od toho 17-letého Stevena Tylera, který doma poslouchá svého otce u klavíru až po tu nedávnou současnost.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Tak a nám se píše rok 1977 a vychází debutové album Motörhead. A právě tady je dobré připomenout si, že ti už tehdy nebyli úplně novou kapelou. Lemmy Kilmister předtím jako, jak známo, působil v Hawkwind, odkud byl v roce 1975 vyhozen a krátce na to založil kapelu, kterou původně dokonce chtěl pojmenovat Bastard. Manažer mu ale řekl, že s takovým názvem by kapela nikdy nemohla vystupovat.

vystupovat v televizi, takže nakonec zůstal ten název Motorhead podle Lemmyho skladby, kterou napsal ještě právě pro Hawkwind. No a název Motorhead, a tentokrát už i v případě stejnojmenné skladby, to je vlastně taková Lemmyho vizitka, ten špinavý zvuk, rychlost, hlasitá basa a text inspirovaný speedem, tedy amfetaminem, který Lemmy tak nějak už jako docela znal. Debutové album, o kterém je teď řeč, bylo natočené už v roce 1976, ale jeho vydání se zkomplikovalo kvůli problémům s tehdejší nahrávací společností, takže Motorhead už byli na světě, jen jejich první deska se k posluchačům dostávala poněkud takovou kostrbatější cestou. Ale pak už bylo jasno, Lemmy, Fast Eddie Clark, Phil the Animal Taylor, zkrátka sestava, která definovala ten klasický zvuk Motorhead.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a teď zase uděláme obrovský skok, a to tedy z roku 1977 rovnou až do roku 2015, a to už jsme u posledního studiového alba Motörhead Bad Magic. Název skladby, kterou si z něj pustíme, dokonale vystihuje Lemmyho přístup. Žádné zpomalování, žádné přemýšlení o tom, že by možná bylo na čase ubrat. Ano, její název je totiž Victory or Die, tedy vítězství nebo smrt. Bad Magic vyšlo v srpnu roku 2015 a bylo posledním studiovým albem, které Motörhead vydali, a to zkrátka i proto, že Lemmy zemřel následně 28. prosince téhož roku, pouhé 4 dny po svých 70. narozeninách. Ano, má jen štědrý den. Mimochodem, album Bad Magic obsahuje i pozoruhodnou cover verzi, a to přímo Sympathy for the Devil od Rolling Stones. My si ale dáme skladbu, jejíž název nám teď ještě jednou sdělí sám Strejda Lemmy. Victory!

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Loni jsme byli v lese průměrně 33krát méně než v předchozích dvou letech. Na houby vyrazily 2/3 domácnosti a nazbírali celkem asi 20 000 tun hub v hodnotě 4,5 miliardy korun. Rodiny, které se chtějí věnovat lezení, potřebují speciální podmínky, například pevnou skálu, dobré jištění, ale pod skalou i rovinu, aby děti nikam nespadly. Tipy na lezení ve středních Čechách má Kuba Turek z horidoli.cz a začne Mekou, českým krasem.
2: Vápencová oblast přibližně mezi Berounem a Prahou, takže tam se určitě doporučit poměrně novou oblast, která se jmenuje Divadýlko. Je to bývalý lom v údolí Kačáku, čili kousek od obce, která se jmenuje Srbsko, kam zajednoduše doje vlakem. Kousek od tamtud je potom obrovský lom Alcazar. Výhoda je v tom, že do Alcazaru nejezdí auta, nejezdí vlaky, musí se tam přejet na kole nebo přijít pěšky. A zároveň je tam vybudovaný díky Českému horolezeckému svazu taková oblast, která se jmenuje dětské lezecké hřiště, a je to opravdu pro ty nejmenší děti lezení tak, že i když by spadly, tak spadnou třeba maximálně půl metru, my je chytíme do lana, všude na ně vidíme. Je to prostě ideální oblast pro to, kde začít s malými dětmi. Velmi podobná s tím, že tam není to dětské hřiště, je oblast Kobyla, což je zase bývalý lom, je ze všech stran ohraničení, protože dokonce tam přichází tunelem, kudy vede bývalá vlečka, kudy se vyvážel ten kámen z lomu, a je to nedaleko Koněpruských jeskyní. A něco podobného jsou potom Solvejové lomy, tam je zase jedna stěna, která se leze tak, že vidíme na děti, které jsou dole na naprosté rovině.
1: Více za týden. Až teď se ukazuje, že silná sluneční bouře loni v listopadu výrazně narušila přesnost satelitní navigace v USA. Odchylka polohy místy přesáhla 10 metrů a několik hodin ohrožovala autonomní vozidla nebo přesné zemědělství. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: Dave, jak se změnily naše oblíbené kapely napříč roky? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: 9 minut po 9. je tu stále spolu s vámi na Rádiu B. Jirka Rogl. No a na úvod další hodiny, kdy vám přinášíme první, poslední, si dáme kapelu, u které ten časový skok nebude zas tak dramatický. The Police totiž fungovaly jako studiová kapela překvapivě krátce. Jejich první album vyšlo v roce 1978 a poslední už v roce 1983. Za těch necelých 6 let ale stihli vydat 5 studiových desek a stát se světovou hvězdou. Začneme samozřejmě na začátku a debut Outlanders d'Amour šel na konci roku 78 a hned se na něm nachází ta slavná Roxanne. A ta má docela zajímavý příběh. Stinky totiž napsal po návštěvě Paříže, kde ho inspirovaly prostitutky postávající kolem hotelu, ve kterém kapela bydlela. Název Roxanne si vypůjčil z plakátu na hru Cyrano z Bergeraku, který visel právě v tom hotelu. Původně přitom Sting vůbec nevěřil, že by z toho mohl být hit, a ani nahrávací společnost zpočátku nevěděla, co si s takovouhle podivnou vlastně směsí reggae, punku a popu počít, a první vydání singlu v Británii prakticky úplně zapadlo. Jenže The Police měli před sebou ještě pořádný kus cesty a Roxanne se později stala jednou z jejich nejslavnějších skladeb a vlastně i písní, která ukázala, jak neobvykle může znít spojení Stingova zpěvu Andyho Summerse, kytarista, že jo, a bubeníka Stuarta Copelanda.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a my teď poskočíme, jak už jsem avízoval, z roku 1978 do toho tedy s číslovkou 1983 a to je úplný téměř vlastně konec příběhu. Jejich poslední studiové album Synchronicity vyšlo v červnu roku 1983 a kapela se po jeho obrovském úspěchu prakticky rozešla. Je fascinující, co The Police během těch necelých 6 let stihli, 5 studiových album, světové hity a obrovský posun od takových těch téměř punkových začátků propracovanému poproku a na samotném konci stojí jedna z nejslavnějších písní 80. let, ta s názvem Every Breath You Take a pozor, už je tak nějak všeobecně známo a mluvíme o tom často i tady na beatu, že tohle není zas tak jako úplně romantická písnička, jak by se mohlo na první poslech zdát. Stinky napsal z pohledu člověka, který svého partnera sleduje a kontroluje. Sám později upozorňoval, že lidé často slyší tu krásnou melodii a romantický refrén, ale text je ve skutečnosti dosti temný a také, to si musíme říct, varovný. Every Breath You Take se stala obrovským hitem, v Americe strávila 8 týdnů na prvním místě Billboardu a právě tahle skladba dokonale symbolizuje závěr kariéry The Police. Kapela už nebyla tou syrovou trojicí, ale světovou poprokovou přímo institucí.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No ať máme ten víkend pěkně pestrý, tak se zase pro změnu přesuneme do Německa, tehdy tedy ještě do západního a dáme si kapelu. Jejíž kariéra už trvá opravdu úctyhodně dlouho. Scorpions, ano, ti už vydali svůj debut v roce 1972 a jejich zatím poslední studiové album

Lever přišlo přesně o 50 let později. Debut, ze kterého si teď společně poslechneme píseň Search of the Peace of Mind, což je něco jako hledání duševního klidu, se jmenoval Lonesome Crow a vyšel v roce 1972. Tuhle skladbu napsal zpěvák Klaus Meine ještě předtím, než se vůbec stal zpěvákem Scorpions. V době, kdy vznikala, byl totiž členem kapely The Mushrooms a ke Scorpions se připojil až později, a to společně s kytaristou Uli John Rothem, a právě In Search of the Peace of Mind se pak dostala na tohle první album. A pozor, jsou to ještě úplně jiní Scorpions než ti, které známe z současnosti nebo z pozdějších let. Lonesome Crow je mnohem temnější, psychedeličtější a místy až progresivní hard rock. Ano, tohle jsou ještě mladí němečtí muzikanti, kteří teprve hledají svou vlastní cestu.

0: klasický rock na beatu.
1: Lokaj, ohlašte své paní, že přišel Antonio Cerutti.
2: Má smutek, nepřijímá.
1: Neříkej.

0: se moc olitý.
1: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední.
2: Na Rádiu B. No a teď uděláme přesně 50-letý skok, je rok 2022 a Scorpions vydávají album Rock Believer, a to samotné a zároveň i přímo ta titulní skladba, tedy ta s názvem Rock Believer, je myslím docela krásným shrnutím toho, proč tahle kapela pořád hraje. Scorpions původně plánovali desku nahrát v Los Angeles, ale nakonec se vrátili do svého starého německého prostředí, a to přímo do Hanoveru. Kleist Meine a Rudolf Schenker chtěli, aby nová deska zněla syrověji a živěji, méně takových těch studiových kudrlinek, víc energie kapely, která zkrátka stojí společně v jedné místnosti, jak to má být. Rock Believer je také první studiové album Scorpions s bubeníkem Mickeym Deem, jako plnohodnotným členem kapely, kterého fanoušci znají především z Motorhead, se ke Scorpions připojil po odchodu Jamese Kotaka, což je mimochodem letos právě 10 let, takže 50 let od Lonesome Crow, od psychedelického německého hard rocku až ke kapele, která si pořád může dovolit říct, ano, pořád jsme Rock Believers.

0: Radio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavý je jak červenka vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Kalenda. Kytarista, zpěvák, skladatel a textař kapely Mrakoplaš.
5: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Mezinárodní divadelní festival Bez hranic, bez granic nabídne v Českém Těšíně a Polském Těšíně celkem 23 představení. Divákům se od 3. do 11. října představí soubory z České republiky, Polska a Spojených států. Nabídnou vizuální projekty, současné činoherní inscenace a monodramata i loutkové a rodinné divadlo. Organizační ředitelka Petra Slováček-Rypěnová nám k programu řekne víc.
8: Rok 2026 je rokem loutkového divadla a my v rámci festivalu Bez hranic jsme tuto skutečnost velmi akcentovali. Skoro pětina představení je právě loutkových představení, nejenom pro děti, ale pro celé rodiny i pro dospělé. Takže budeme mít divadla Buchty a loutky z Prahy, divadlo Máme, divadlo Loutek z Ostravy i naše domovská scéna loutková Bajka zahraje představení Divoženka.
7: Na pražské letiště začne od 2. prosince dvakrát týdně létat nízkonákladová letecká společnost Flight to Galicia. Hlavní město tak získá nové přímé spojení se Santiago de Compostela na severozápadě Španělska. Spoje mohou nabídnout levnější variantu, například poutníkům, kteří dokončí Camino de Santiago, tedy takzvanou svatojakubskou cestu. Bývalý americký prezident Joe Biden po listopadových volbách do kongresu vydá paměti, ve kterých se zaměří na své funkční období. Kniha ponese titul Slib mi Ameriko. Má vyjít 17. listopadu, tedy 2 týdny po volbách, ve kterých se demokraté budou snažit získat zpět kontrolu nad kongresem, kde mají v současnosti mírnou většinu republikáni. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a 8 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl, stále tedy hrajeme první, poslední, no a konečně tu mám zase, nebo ne konečně, ale dnes poprvé tu mám nějaké to zase naše tuzemské rokové želízko v ohni a je to přímo náš Olympik a ten ačkoliv vznikl již v roce 1962 ještě pod názvem Karkulka, tak to své první album vydal až v roce 1968, což ale tady v našich Luzích a Hájích zas nebylo nic neobvyklého a zaplať pánbu, že ho vydal. Tohle album se jmenuje Dodnes želva, vyšlo v roce 1968 na LPčku v mono i stereo verzi, přičemž ta stereo verze původní je dodnes, nebo je dnes považována za velice raritní. Později samozřejmě vyšlo také na CDčku a kazetě, to až tedy v roce 1991 a z několika bonusy také v reedici, v takové té zlaté edici Suprafonu v roce 2004. V roce 2013 pak tohle album vyšlo znovu na LPčko a to tedy přímo s replikou toho krásného původního obalu a i těch středových labelů, doplněno o brožuru se všemi variantami obalů toho alba na LPčku, na té kazetě i na CDčku, no a důležité, jaká sestava ho nahrála, samozřejmě Petr Janda v čele, i když není zakládajícím členem, tak je zkrátka lídrem Olympiku. Tehdy tu hrál na baskytaru Pavel Chrastina, na klávesi, na piano a na foukačku Miroslav Berka, Ladislav Klein, to byla druhá kytara a také zpěv, no a důležitý je Jan Antonín Pacák, bubeník, zpěvák a také právě autor té grafiky a těch obrázků i toho obalu, no a možná ne úplně každý ví, že jako třeba host, tedy co se týče vokálů, zde účinkovala Eva Pilarová, slavná naše zpěvačka, no a z želvy, z toho olympického debutu si dáme, no co jiného, než právě tu

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a s Olympikem teď pěkně přeskočíme z toho roku 68 až do žhavé současnosti. Ano, právě v loni v březnu vyšlo 24. regulární studiové album téhle kapely, zase u Suprafonu. No a to dostalo název Bombarďák. Možná ne úplně každý ví, že přímo k té titulní skladbě a pak ještě k jedné napsal text sám Robert Kodym, jinak samozřejmě hlas a kytara teda Vanastovek a Lucie. No a jinak, když se na to tak podíváme, tak u basové kytary stále tedy tímto nástrojem vládne již dlouhá léta Milan Broun. Martin Weigl, to je bubeník, a Pavel Březina je docela ještě stále nový klávesák, nicméně se v kapele krásně zabydlel. No a z Bombarďáka si dáme právě toho Bombarďáka, tedy titulní a zároveň úplně první a úvodní skladbu na téhle vůbec ne špatné desce.

0: vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No a možná jste zaznamenali a všimli si, že zatím ještě o tomto víkendu nedošlo na Iron Maiden, tak to musíme napravit a já si s dovolením tady v případě té jedničky přímo legendární ještě syrové odpustím nějaké ty encyklopedické znalosti a musím tedy přijít spíš s takovým nějakým osobním vyznáním téhle desce, protože vlastně první nahrávka, kterou jsem od ní slyšel, tehdy jsme hráli s kapelou Železná neděle a do kapely jako novic přišel Zdeněk Kup, baskytarista, a ten přinesl právě na kazetě. Na první straně byla jednička Iron Maiden a na druhé straně bylo Killers, takže to mám do dneška jako dvojalbum. No a z té jedničky jsme hned hráli také Remember Tomorrow a Running Free na koncertech. To Running Free dokonce vždycky na konci.

To byla taková halekačka pěkná, takže já sám jsem měl Iron Maiden spojený právě s těmito skladbami. Především je zajímavé, že tady taky na tomhle albu z roku 1980, které je ještě takové trošku i punkem nasáklé, i když samozřejmě technicky je tam velká nadstavba, takže tady jako na jediném albu, kromě toho, že tam zpívá Paul Di'Anno, je také kytarista Dennis Stratton a ten dodnes žije v Londýně, je mu 72 a já když jsem tam byl naposled v Londýně, tak vystupoval jako pohostinsky s nějakou kapelou v klubu Cart and Horses a já jsem mu teda předtím ještě jsem mu zkusil napsat přes Facebook, jestli tam bude a jestli by mi nepodepsal právě tuhle první desku a on mi odepsal asi za minutu, že jasně, ať přijdu a že pokecám a že mi to podepíše. Já jsem to prostě nějak nestihl, jak jsme měli nabitej ten program, tak je mi to líto, tak doufám, že to vyjde příště. Nicméně vám jenom tím chci třeba říct, že není tak úplně těžký takovýhleho člověka jednoduše zkontaktovat, když jste dostatečně slušní a nejste moc drzí. No a v každém případě si dáme z té jedničky hned tu úvodní skladbu, takhle vlastně vstoupili Iron Maiden do toho světa metalové muziky a vůbec k uším nás posluchačů a fanoušků se takhle dostali.

0: jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: A teď v případě Železné Panny uděláme jak jinak než obrovský skok z roku 1980 až do roku 2021, kdy mezi první a poslední studiovkou leží 41 let a 15 studiových alb. No a i tady na Beatu jsme před těmi 5 lety zaznamenali, že první vlaštovkou posledního alba Senjutsu byla píseň The Writing on the Wall a tak jsme ji taky hned tehdy zařadili do playlistu. Tahle pro kapelu ne až zase tak typická píseň je zajímavá i tím, jak vznikala. Bruce Dickinson a Adrian Smith ji napsali společně a Dickinson měl podle svých slov při psaní v hlavě obraz amerického divokého západu a proto také videoklip vypadá jako nějaký metalový western, kovbojové poušť a samozřejmě Eddie a i ten videoklip stojí za pozornost, je animovaný a objevují se v něm odkazy na historii Iron Maiden i jejich předchozí alba. Eddie se postupně dostává do různých podob a prostředí, takže je to taková malá vizuální cesta historii kapely. Samotný název The Writing on the Wall znamená něco jako varovné znamení, nebo je jasné, kam to směřuje. A text se dotýká společenských a ekologických problémů a toho, jak lidstvo, tedy my, zacházíme se světem, který máme tak nějak k dispozici. Tahle skladba je jako předzvěst alba Senjutsu, byla prvním singlem Iron Maiden po dlouhých 6 letech. Předchozí studiovka The Book of Souls vyšla, jak vzpomínáme, v roce 2015, před 11 lety. Ano, jsem zvědav, zda se o Maidens, ještě teda u Maidens, takhle u téhle kapely, dočkáme nového materiálu, ale nejen, ale myslím, že i fanoušci napříč planetou, tedy spolu se mnou by si to moc přáli, tak jen doufejme a třeba nás jak jinak než mile překvapí chlapci.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Víkendový guláš Rádia Beat. Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Známý rumunský hrad Bran, tedy Drákulův hrad, má dalšího majitele. Většinový podíl ve společnosti, která památku spravuje, koupil americký podnikatel Jill Weinschenker, správce pozůstalosti Elvise Presleyho. Hrad ročně navštíví přes 1 000 000 lidí a provozní zisk loni dosáhl zhruba 150 milionů korun. Vodní dílo v Rane nad Vltavou je nejstarším a zároveň posledním článkem Vltavské kaskády. Stavba vznikala ve 30. letech minulého století a od prvního spouštění kaplanových turbín letos uplynulo 90 let.
2: Přehrazení Vltavy před soutokem s Beronkou přispělo výrazně nejen k výrobě elektřiny v tehdejším Československu, ale i ke zlepšení kvality vody a návratu chovu pstruhů a hlavatek. S výrobou dalších článků kaskády začalo v Rane spolu s nádrží ve Štěchovicích vyrovnávat špičkový otok z elektrárny Slapy. Nepotrvá dlouho a i v Rané se připojí ke skupině stoletých elektráren. Patří tam Želina u Kadaně, Hučák v Hradci Králové, Čeňkova pila na Klatovsku nebo Spálov u Železného Brodu. Od Vltavy zdraví Luboš Dvořák.
1: Specialized uvedl elektrokolo Turbo Vado s automatickou bezstupňovou převodovkou, která sama volí převody podle stylu jízdy. Kolo má motor s mimořádně silným točivým momentem 100 Nm, baterii o kapacitě 840 Wh a radar Garmin upozorňující na vozidla přijíždějící zezadu. Novinka s hmotností přes 230 kg stojí 200 000 korun. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
3: Classic.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: 12 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na Rádiu B. Jirka Rogl. No a nám teď takhle téměř na úvod hodiny ještě přichází sám boss, ano, Bruce Springsteen, a v jeho případě se vracíme nejprve do roku 1973, a to tedy k úplně prvnímu albu Greetings from Asbury Park, NJ, tedy New Jersey, a první skladba, kterou Springsteen napsal pro tuhle svou debutovou desku, byla ta s názvem Blinded by the Light. Napsal jí prý jako demonstraci toho, co všechno dokáže nacpat do jednoho textu, a je tam tak spousta slovních říček, obrazů a nápadů, a Bruce později vzpomínal, že jí napsal velmi, velmi rychle. Zajímavé je, že ta Springsteenova vlastní verze žádným velkým hitem původně nebyla, pak ale v roce 1976 přišla britská kapela Manfred's Man's Earth Band, udělala z ní úplně jinou písničku, a ta jejich verze téhle skladby se v Americe dostala až na první místo hit parády. No ale my si dáme bossův originál, jak jinak, že jo?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a teď zase pěkně skočíme až z toho roku 1973 do roku 2022. Téměř půl století po debutu vydává Bruce Springsteen album Only the Strong Survive a je to deska, která se od jeho vlastního písničkářství tak trochu liší. Bol si totiž tentokrát nevystačil s vlastními skladbami a celé album je podstou klasickému soulu a písním z katalogu legendárního detroitského vydavatele Motown a dalších soulových autorů a já jsem z téhle desky vybral kousek Do I Love You? Indeed I Do. Původně ji v roce 1965 nahrál Frank Wilson, producent a skladatel spojený právě s Motownem a právě tahle píseň má pro Springsteena osobní význam, patří totiž mezi skladby, které podle něj formovaly jeho hudební vkus. No tak když takhle vedle sebe postavíme Blind Dead by the Light z roku 1973 a Do I Love You z roku 2022. Dostáváme dvě tváře bose, na začátku mladý autor, který se snaží světu ukázat, co všechno má v hlavě, co může nabídnout a o téměř půl století později zpěvák, který se vrací k písním, na kterých vyrůstal.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a teď tu máme jeden z takových úplně největších nástupů debutů v historii rockové muziky. Ano, Led Zeppelin a jejich úplně první album, to z roku 1969, které začíná skladbou Good Times, Bad Times, když si uvědomíte, že tohle byla první skladba na úplně prvním albu téhle kapely, až neuvěřitelné, jak sebevědomně tu ta kapela zní. Žádné dlouhé představování, Jimmy Page spustí riff, John Bonham zkrátka do toho praští, Robert Plant se ozve a za chvíli víte přesně, co bude následovat. Zajímavé je, že Page měl za sebou už obrovskou zkušenost, protože Led Zeppelin byl jedním z nejvyhledávanějších studiových kytaristů v Británii a hrál na celé řadě nahrávek dalších interpretů. Když pak po rozpadu Yardbirds sestavoval novou kapelu, měl velmi, velmi jasnou představu právě o kombinaci jeho kytary, Bonhamových bicích, basy Johna Paula Jonesa a samozřejmě toho charakteristického Plantova zpěvu a chtěl vytvořit něco, což se mu tedy povedlo bez zbytku, co tehdy v rockové muzice prakticky nemělo obdoby. Zajímavé je, že Good Times, Bad Times, ta skladba, kterou si za chvíli poslechneme, trvá je něco přes 2,5 minuty, na Led Zeppelin tedy překvapivě krátká záležitost, ale možná právě proto funguje jako takový dokonalý start během malé chvilky, kde vám kapela řekne úplně všechno.

0: Na začátku je vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: A my teď přeskočíme do roku 1982. Led Zeppelin už jsou minulostí. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones a John Bonham natočili své poslední album Through the Outdoor. Bonham v roce 1980 zemřel a kapela se následně rozhodla skončit. A právě potom vyšla deska Coda. Na první pohled poslední album Led Zeppelin, ale s jedním důležitým háčkem. Není to klasická nová studiová deska. Jimmy Page na ní vybral starší, dříve nevydané nahrávky z různých období kariéry kapely a jednou z nich je i ta s názvem Ozone Baby. Ta vznikla při nahrávání Through the Outdoor v roce 1978 ve švédském studiu Polar Music Studios a je jednou z úplně posledních skladeb, které Led Zeppelin společně nahráli. Zní na první poslech skoro tak nějak jako lehčeji a hravěji než řada klasických kousků Zeppelin. Planci tu tak trošku pohrává s hlasem a celá skladba má takovou až uvolněnou atmosféru a když ji posloucháme dnes, je v ní takové zvláštní kouzlo. Víme, že jde o nahrávku z posledního období kapely, ale muzikanti tehdy ještě vůbec netušili, že už se blíží konec.

didn't even notice. I see you gone most of the time.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám u Guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák tradiční tip na výlet.
2: Hrad Mladé Boleslavi opět nabízí novou stálou expozici věnovanou venkovu od poloviny 18. století do poloviny 20. Expozice má tři části. V první je lidová architektura, druhá přiblíží život na venkově, zvyky i oděv. Třetí část se věnuje jednomu z největších pokladů muzejních sbírek, a to vyšívaným lidovým čepcům.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas. Vždycky tady pro tebe budu. Kniha fejetonu o rodině a výchově dětí od Marka Hermana, autora bestselleru Najděte si svého Marťana. Je zde vše, co u něj máte rádi. Zamyšlení, humor, doporučení i připomenutí drobností, které jsou tolik důležité pro rodinný život a výchovu dětí. Samet a pára. Jan Novák odešel v polovině 60. let do exilu, bylo mu 16 let. Do Československa se na skok podíval v letech 70. a pak až v prosinci 1989 na pouhé 3 dny. Ty ale vydali na celou knihu. Je to záznam 3 dnů prosycených dějinými událostmi, cigaretovým kouřem, hospodskými historkami a dychtivým očekáváním příštího vývoje. Vidím, že vás zajímá temnota. Policejní psycholog Andrej se vydává do zapadlého městečka pátrat po zmizelé holčičce. Postupně se ukáže, že v obci řádí násilník, který si vybírá za oběti mladé ženy. Místním obyvatelům je to lhostejné, stejně jako zdejšímu policistovi a starostovi, typickým představitelům ukrajinského postsovětského venkova. Mrazivý příběh s kriminální zápletkou. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: 11 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat. Jirka Rogl, já připomenu, že máme neděli 20. září roku 2026. Svátek má Oleg, a nejen Oleg Homola. A zkrátka i v tuto chvíli budeme pokračovat v tom našem víkendu, kdy vám nabízíme první, poslední, ano, vždy něco z prvního alba, nějaké z těch našich milovaných rockových kapel a pak něco z toho, co natočili jako úplně poslední a mohlo to být už před lety anebo zrovna třeba v minulém roce. To právě je u každé kapely trošku jinak. No a my se tím pádem přesuneme teď do Texasu a máme tu ZZ Top a jejich úplný začátek, první album, dokonce nazvané přímo ZZ Top's First Album z roku 1971 a je to tedy ještě takový hodně, hodně syrový začátek té kapely, která se později stane synonymem pro takový ten texaský blues rock. Billy Gibbons, Dusty Hill a Frank Beard už jsou pohromadě a právě tahle trojice se ukáže jako neuvěřitelně odolná. Jejich klasická sestava vydrží pohromadě 51 let až do smrti Dustyho Hilla v roce 2021. No a Billy Gibbons už tady ukazuje, proč si vysloužil pověst jednoho z nejcharakterističtějších bluesových kytaristů, jak mi to jde ta čeština. Shaking Your Tree, to je skladba, kterou si z téhle desky poslechneme, je postavená na jednoduchém, takovém hutném riffu, ale také bluesovém feelingu, to je jasná věc. Žádná taková studiová naleštěnost ještě, ale kapela, která zní, jako kdyby právě přijela z nějakého toho texaskýho báru. Mimochodem Billy Gibbons původně pro kapelu uvažoval o názvu ZZ King, jako poctě BB Kingovi, nakonec ale jméno změnil právě na to ZZ Top, protože mu připadalo, že je to ještě víc bluesový a hlavně krátké a dobře zapamatovatelné.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: A my tak teď zase uděláme pořádný skok z roku 1971 do roku 2012, tedy o 41 let. ZZ Top vydávají album La Futura, které je zatím jejich poslední studiovou deskou a třeba taková skladba I Gotta Get Paid je tady krásnou ukázkou toho, jak se ZZ Top dokázali vrátit ke svým bluesovým kořenům. Album La Futura navíc produkoval je hlasní Rick Rubin, který je známý mimo jiné i tím, že dokázal mnohé kapely zbavit takových těch zbytečných studiových ozdob a dostal je zpátky k jejich podstatě. U ZZ Top to znamenalo návrat k syrovějšímu zvuku, který připomíná jejich první desky, a tak tu v tomto případě máme na jedné straně Shaking Your Tree z roku 1971 a na druhé právě tuhle píseň z roku 2012, 41 let, ale pořád poznáte, že posloucháte ty samé ZZ Top.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na rádiu Beat.
1: No a teď je tu Peter Gabriel a jeho první sólová deska, která vyšla v roce 1977 a dodnes se jí často říká prostě Peter Gabriel One, jedna, a na ní se nalézá jedna z jeho nejslavnějších písní Salisbury Hill. Gabriel ji napsal po svém odchodu z Genesis a je v ní vlastně zakódovaný celý tenhle životní zlom. Salisbury Hill je skutečné místo nedaleko Bathu v jeho západní Anglii a Gabriel tam měl podle svých slov velmi silný až mystický zážitek, který se stal základem textu, a kromě toho tuhle píseň pro svůj debut napsal ještě v době, kdy měl z Genesis čerstvě za sebou období plné takových těch obrovských divadelních show a kostýmů, no a na sólovém debutu už bylo slyšet, že nechce být jen ten bývalý zpěvák Genesis. Tak pojďme spolu s ním na kopec Bath, Peter Gabriel a Salisbury Hill.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a od debutu Petra Gabriela se teď přesuneme až k jeho zatím poslednímu studiovému albu. Jmenuje se I.O., což značí, nemýlím-li se, vstup, výstup, takhle je to s lomítkem pěkně, a vyšlo v roce 2023, tedy před 3 lety. Tahle deska je zajímavá už jenom tím, jak Gabriel na ní pracoval. Jednotlivé písně totiž postupně zveřejňoval v průběhu roku 2023 v rytmu jednotlivých úplňků. Každý měsíc jedna nová skladba, takže místo klasického, jako tady máte album a pak single, nebo tak něco z toho udělal takový celoroční hudební rituál. Z alba I.O. jsem pro vás vybral skladbu Been and Done, a ta patří mezi takové ty písně, ve kterých se Gabriel zabývá tím, co s člověkem dělají vztahy, čas, zranitelnost a postupná proměna, a krásně to funguje jako typický princip. Hudba může působit skoro meditativně, ale pod povrchem se odehrává něco docela intenzivního.

0: Radio Beat.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Lux a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
3: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
4: Není to kohout?
5: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
6: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
7: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Kalenda. Kytarista, zpěvák, skladatel a textař kapely Mrakoplaš.
6: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Loni jsme byli v lese průměrně 33krát méně než v předchozích dvou letech. Na houby vyrazili 2/3 domácnosti a nazbírali celkem asi 20 000 tun hub v hodnotě 4,5 miliardy korun. Rodiny, které se chtějí věnovat lezení, potřebují speciální podmínky, například pevnou skálu, dobré jištění, ale pod skalou i rovinu, aby děti někam nespadly. Tipy na lezení ve středních Čechách má Kuba Turek z Horidoli.cz a začne Mekou, českým krasem.
9: Vápencová oblast přibližně mezi Berounem a Prahou, takže tam se určitě doporučit poměrně novou oblast, která se jmenuje Divadýlko. Je to bývalý lom v údolí Kačáku, čili kousek od obce, která se jmenuje Srbsko, kam zajednoduše dojet vlakem. Kousek odtamtud je potom obrovský lom Alcazar. Výhoda je v tom, že do Alcazaru nejezdí auta, nejezdí vlaky, musí se tam přejet na kole nebo přijít pěšky. A zároveň je tam vybudovaný díky Českému horolezeckému svazu taková oblast, která se jmenuje dětské lezecké hřiště, a je to opravdu pro ty nejmenší děti lezení tak, že i když by spadly, tak spadnou třeba maximálně půl metru, my je chytíme do lana, všude na ně vidíme. Je to prostě ideální oblast pro to, kde začít s malými dětmi. Velmi podobná s tím, že tam není to dětské hřiště, je oblast Kobyla, což je zase bývalý lom, je ze všech stran ohraničení, protože dokonce tam přichází tunelem, kudy vede bývalá vlečka, kudy se vyvážel ten kámen z lomu, a je to nedaleko Koněpruských jeskyní. A něco podobného jsou potom Solvejové lomy, tam je zase jedna stěna, která se leze tak, že vidíme na děti, které jsou dole na naprosté rovině.
8: Více za týden. Až teď se ukazuje, že silná sluneční bouře loni v listopadu výrazně narušila přesnost satelitní navigace v USA. Odchylka polohy místy přesáhla 10 metrů a několik hodin ohrožovala autonomní vozidla nebo přesné zemědělství. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: Na začátku je vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: 9 minut po 13. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu B. Jirka Rogl, no a když jsem tu včera, tedy pouštěl ukázku z první a poslední desky, tedy a tím jsme zmapovali letem světem kariéru Beatles. Musíme juknout i na Stony a jejich úplný albový začátek, to je rok 1964, debut nazvaný jako kapela samotná, tedy The Rolling Stones. Tu odstartuje slavná píseň Route 66 a tu původně již v roce 1946 napsal americký skladatel Bobby Troup a mezi první, kdo jí proslavili, patřil legendární Nat King Cole. Pro Stones to ale byla ideální příležitost ukázat, že jejich základ není zase takový nějaký uhlazený pop, ale zkrátka americké blues, rhythm and blues a rock and roll. Route 66 samozřejmě není jen název, je to, a to my všichni víme, skutečná legendární americká silnice, která kdysi vedla z Chicaga až do St. Moniky v Kalifornii, tedy více než 3900 kilometrů Ameriky je to, a pro britské kluky v roce 64 to musel být skoro symbolický výlet do země hudebních hrdinů. Na debutu je ostatně slyšet ještě hodně syrová podoba Stones, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts a samozřejmě Mick Jagger, kapela, která se teprve chystá stát světovou institucí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: A z roku 1964 rovnou do žhavé současnosti, přímo do letošního roku 2026. 62 let historie, desítky alb, tisíce koncertů a Rolling Stones pořád vydávají nové desky. Ta aktuální se jmenuje Foreign Tongues a je to jejich 25. britské studiové album. Vyšlo letos v červenci a jako první singl z něj přišla skladba In the Stars. Vznikl k ní krásný videoklip, kde jsou Mick, Keith a Ron digitálně omlazení, jako by jim bylo 20 a navíc v In the Stars se zpívá o osudu, o tom, že některé věci jsou prostě napsané ve hvězdách. Na albu Foreign Tongues, které jsme si mimochodem v den vydání koupili společně s Danem Kohoutem, teda ne jako dohromady každý jedno, ale šel jsem pro ně teda já, tak na tom albu se navíc objevují hosté jako Paul McCartney, Stephen Woods nebo Robert Smith z The Cure a na několika nahrávkách se vrací Charlie Watts, jehož záznamy pocházejí z dřívějších studiových sessions, takže od americké Route 66 úplně začátku až ke hvězdám v roce 2026 spolu s Rolling Stones.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední.
1: Na Rádiu B. No a my tu máme zase nějakou tu naší partičku, a to přímo Teplický kabát, kde je zajímavé, že jak na debitu, tak na zatím posledním albu z roku 2022 najdeme tutéž, sice ne původní, ale tutéž sestavu dlouholetou: Pepa Vojtek, Milan Špalek, Otaváňa, Tomáš Krulich a Horvajs na bicí. Tahle deska má na obalu právě kabáty společně tedy s čuníkama a je to taková fotka prostě. A traktor je tam taky u JZD a tehdy se nechal právě Milan Špalek slyšet, že byli jsme kluci z Teplic, chodili jsme do hospod v okolních vesnicích, tak jsme měli blíž k traktorům než k Mercedesům. Mimochodem, pokud máte to původní LPčko, tak máte velkou cenu, kdybyste ho třeba na aukru nebo tak prodali, tak za něj dostanete docela dost peněz, ale ono to samozřejmě vyšlo pak i různě v reedicích. Původně se prodalo 69 tisíc kusů téhle desky, což bylo docela slušné, a velice kabátu dopomohl Petr Janda, který umožnil titulní píseň zveřejnit ještě předtím na hudebním projektu Ultra Metal. Tak,

dáme si titulní píseň přímo tedy z téhle desky, má jí motorovou, a za chvíli si dáme zase ještě něco z té desky pro změnu, úplně poslední.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a já koukám, že už se nám blíží druhá hodina odpolední a s ní určitě i Dan Kohout někde tady určitě už bude pomíhat chlapec, takže se na něj můžete připravit. Já už vám klidně prozradím, že začne s kapelou, která teď je hodně tedy skloňovaná a to jsou Kanačtí Ráž, ale víc vám neřeknu, ať mu nevystřílim náboje. No ale mně ještě chybí ta závěrečná deska a píseň od Kaba. Bátů, že jo, El Presidento, tak se jmenuje to jejich 4 roky již staré album, ano, 5. října roku 2022 vyšla. Tahle deska byla nahrána ve studiu Sono, takže má krásný křišťálový zvuk přímo, no a z něj si dáme ten pilotní single přímo, který se jmenuje Rumcajs miloval Manku, tak se můžete na něj těšit a tím pádem už vás dnes i o tomto víkendu naposledy ze studia rád a být zdravý Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit zase příště.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Mezinárodní divadelní festival Bez hranic, bez granic nabídne v Českém Těšíně a Polském Těšíně celkem 23 představení. Divákům se od 3. do 11. října představí soubory z České republiky, Polska a Spojených států. Nabídnou vizuální projekty, současné činoherní inscenace a monodramata i loutkové a rodinné divadlo. Organizační ředitelka Petra Slováček-Rypěnová nám k programu řekne víc.
2: Rok 2026 je rokem loutkového divadla a my v rámci festivalu Bez hranic jsme tuto skutečnost velmi akcentovali. Skoro pětina představení je právě loutkových představení, nejenom pro děti, ale pro celé rodiny i pro dospělé. Takže budeme mít divadla Buchty a loutky z Prahy, divadlo Máme, divadlo Loutek z Ostravy i naše domovská scéna loutková Bajka zahraje představení Divoženka.
1: Na pražské letiště začne od 2. prosince dvakrát týdně létat nízkonákladová letecká společnost Flight to Galicia. Hlavní město tak získá nové přímé spojení se Santiagem de Compostela na severozápadě Španělska. Spoje mohou nabídnout levnější variantu, například poutníkům, kteří dokončí Camino de Santiago, tedy takzvanou svatojakubskou cestu. Bývalý americký prezident Joe Biden po listopadových volbách do kongresu vydá paměti, ve kterých se zaměří na své funkční období. Kniha ponese titul Slib mi Ameriko. Má vyjít 17. listopadu, tedy 2 týdny po volbách, ve kterých se demokraté budou snažit získat zpět kontrolu nad kongresem, kde mají v současnosti mírnou většinu republikáni. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: změnily naše oblíbené kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No, jak se změnili třeba, nebo jak se změnila třeba kapela Rush. Začínáme odpolední vysílání, 14 hodin a 9 minut od mikrofonu Rádia Beat. Zdraví Dan Kohout. Findin' My Way. To je úvodní skladba na debutovém albu kapely Rush, který vyšlo v roce 1974. No a tuhle pecku napsali zpěvák a baskytarista Geddy Lee, jak jinak, že jo? Společně s kytaristou Alexem Lifesonem. Zajímavostí je, že na tomto prvním albu ještě nebubnoval, respektive na bicí nehrál Neil Peart, ale původní bubeník John Rutsey.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na rádiu Beat.
1: No co se týče kapely Rush, tak pára určitě nedošla. The Wreckers, to je skladba kapely Rush, která vyšla v roce 2012 na jejich 19. a zároveň posledním studiovým albu Clockwork Angels. Tahle ta pecka vyniká melodičností, je taková melodičtější, téměř až poproková, nebo dejme tomu s poprokovým nádechem, který však doprovází opravdu rockový potext společně s aranžmá smyčcového orchestru. V kontextu celého konceptuálního alba Clockwork Angels, jehož příběh napsal bubeník Neil Peart spolu se spisovatelem Kevinem Andersonem, píseň popisuje dramatický moment. No a jaký? Hlavní hrdina, konceptuální album, připomínám, takže to příběh, celý to album, ale konkrétně o čem to je. Hlavní hrdina putuje na lodi v děsivý bouři, spatří světlo, který posádka považuje za záchranu, ale světlo je falešný, záměrně ho tam nastražili Wreckers, což znamená pobřežní lupiči, aby nalákali lodě na útesy, vyplnili náklad a posádku nechali na pospas moři. Hrdina jako jediný přežije v tomto případě. No, a co z toho vyplývá, poučení z toho plyne, vidíte, když budu parafrázovat klasiku. Text slouží jako varování, že v životě nemáme brát vše jako samozřejmost, někdy věci, které vypadají jako záchrana, mohou být pastí. No, to pro dnešní dobu patří, teda značí dvojnásob, takhle bych to řekl. Ještě jedna taková zajímavůstka, taková srandička. Při skládání si basák Geddy Lee a kytarista Alex Lifeson pro zábavu vyměnili nástroje. Alex začal hrát na basu a Geddy na kytaru, což vlastně přineslo úplně jinou dynamiku a dalo vzniknout základnímu melodickému motivu téhletý skladby. No, tak problém to pro tyhle dva nebyl, vyměnit si basu za kytaru, protože oni byli fakt opravdu, nebo jsou mistři svých nástrojů, ale dokážou hrát i na nástroje jiný, co si budeme povídat. Takže Rush, The Wreckers.

0: problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a pojďme veselé ke kysákům. Nothing to lose, to je taková rocková klasika. No prostě klasická rocková pecka kysáků, která vyšla v únoru 1974 jako vůbec první single z jejich stejnomenného debutového alba Kiss. Píseň napsal Gene Simmons, tedy baskytarista, který se v ní podělil o vokály s Paulem Stanleym a bubeníkem Peterem Criss-em. Tato pecka je zajímavá taky tím, že jde o vůbec první nahrávku Kiss, na který se podílel hostující muzikant Bruce Foster. Ten tady odehrál klavírní part. Takže počátky kysáků, rok 1974, Nothing to Lose.

0: Ať zícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední.
2: Na Radio B.
3: Když jsem poprvé slyšel skladbu, předchozí skladbu Marx Engels Beatles kapely Vltava, mimochodem vynikající kapely Vltava, výborný, pokud jste neslyšeli živě, tak jděte na koncert, jsou fakt vynikající muzikanti. Tak se mi tahle skladba, tak jako jsem nevěděl, co si mám o tom myslet. Ne kvůli textu, ten jsem ku podivu pochopil možná na první dobrou, ale ta muzika mi tak přišla, pan Nebřenský to tak jako poslal do nějakých jiných sfér, ale o to jsou právě kluci z Vltavy originálnější. A čím víc tu skladbu poslouchám, tak zjistuju, že je geniálně napsaná, geniálně saranžovaná, geniálně provedená. Takže pane Nebřenský, Franto Svačino, můj bývalý hráči na klávesi a ostatní, smekám před vámi. No ale pojďme zpátky ke kysákům. Out of this World, to je skladba kysáků, která vyšla v roce 2012 na jejich 20. a zároveň posledním studiovým albu s názvem Monster. No a tahle ta píseň je výjimečná tím, že ji kompletně napsal a jako hlavní zpěvák odspíval kytarista Tommy Thayer, který v kapele vystupoval v masce The Spaceman. Text týhletý pecky se tak stotožňuje s jakousi vesmírnou osobou, ne personou, nebo jak to říct, no, mimozemšťanem asi, a vypráví o pocitu cizince na zemi, který touží vzít svou vyvolenou raketou přímo ke hvězdám, když to mám říct takhle poeticky. Takže dámy, slečny, dámy, bacha na to, kdyby, jo, na ty známosti nový, přijde k vám elegant, tohleto, nazdar, bazár, všechno klapé, první sex výborný, druhý sex taky, a teď jakože vás veme na vejlet, tak bacha, jestli vás nebere do nějaké rakety a navždy vás neodnese někam do vesmíru. A tak zase na to dostanu, když o tom uvažu, některý z vás by to i brali, ne? Co říkáte? Kiss out of this world.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Známý rumunský hrad Bran, tedy Drákulův hrad, má dalšího majitele. Většinový podíl ve společnosti, která památku spravuje, koupil americký podnikatel Jill Weinschenker, správce pozůstalosti Elvise Presleyho. Hrad ročně navštíví přes 1 000 000 lidí a provozní zisk loni dosáhl zhruba 150 milionů korun. Vodní dílo Vrané nad Vltavou je nejstarším a zároveň posledním článkem Vltavské kaskády. Stavba vznikala ve 30. letech minulého století a od prvního spouštění kaplanových turbín letos uplynulo 90 let.
2: Přehrazení Vltavy před soutokem s Berounkou přispělo výrazně nejen k výrobě elektřiny v tehdejším Československu, ale i ke zlepšení kvality vody a návratu chovu pstruhů a hlavatek. S výrobou dalších článků kaskády začalo Vrané spolu s nádrží ve Štěchovicích vyrovnávat špičkový otok z elektrárny Slapy. Nepotrvá dlouho a i Vrané se připojí ke skupině stoletých elektráren. Patří tam Želina u Kadaně, Hučák v Hradci Králové, Čeňkova pila na Klatovsku nebo Spálov u Železného Brodu. Od Vltavy zdraví Luboš Dvořák.
1: Specialized uvedl elektrokolo Turbo Vado s automatickou bezstupňovou převodovkou, která sama volí převody podle stylu jízdy. Kolo má motor s mimořádně silným točivým momentem 100 Nm, baterii o kapacitě 840 Wh a radar Garmin upozorňující na vozidla přijíždějící zezadu. Novinka s hmotností přes 230 kg stojí 200 000 korun. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: a začátek taky dobrý. O dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: 15.10, to je čas, přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a jdeme do druhé hodiny odpoledního vysílání v tom tématu, který vám nemusím připomínat. Vždycky první skladba z prvního alba a skladba z posledního alba. To znamená, že sledujeme vývoj jednotlivých kapel. Ano. A teď je na řadě kapela Genesis. To je skupina, která mě fascinovala od svého začátku až do přelomu, kdy odešel Gabriel a pak nastoupil na pozici frontmana Phil Collins až do jejího konce. Vždycky mě ta kapela velmi, velmi bavila. The Serpent, tedy had, je skladba od kapely Genesis, která vyšla na jejich debutovém albu From Genesis to Revelation v březnu 1969. No, je to ta první fáze kapely Genesis, když tam byl ještě Peter Gabriel, byla art rocková nebo progressive rocková, tak to všichni víme. No a co se týče samotné skladby The Serpent, tak jde o jednu z takových nejtemnějších a taky bych řekl nejambicióznějších skladeb na tady té desce, na tomhle albu. Hudebně kombinuje psychedelický rock, pop rock a takový ten mohutnej, dejme tomu orchestrální pop s výraznou basovou linkou, tak to uslyšíte v průběhu té skladby. Text písně přímo odkazuje na stvoření světa a člověka. Ty progressive rockové kapely na konci 60. let, ty texty měly opravdu, dejme tomu, filozofický. Ano, zajímali se, byly to vážné texty, nebylo to She Loves You od Beatles, ale to tím nesnižuju samozřejmě, ale byly to takový fakt texty rozjímavý, to je to správné slovo. No a ten text začíná popisem stvoření, jak tady budu citovat teď, stvořitel se připravuje na úsvit lidstva. Ano? To znamená, rozmýšlí se zřejmě, jak to tedy s těmi lidmi bude. No a zmiňuje, že Bůh stvořil hada moudrého. Had moudrý, ano? Vzpomeňte si na ráj Eva a Adam. Nebo Adam a Eva, tedy jak jsme zvyklí takhle to vždycky říkat. No tak Eva ženská, že jo, vždycky pokoušela. Dámy, já proti vám vůbec nic nemám, jo. To není, ale chápu, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem. Hlavně to vnímám v poslední době tak, po svých zkušenostech s různými ženami, dámami, co jsem kdy potkal a který pro mě znamenali moc a znamenali dodnes, tak jsem došel k názoru, že v skutku se přikláním k názoru, že ženy jsou z jiné planety a muži taky z jiný. Mars a Venuše, že jo? To taky už jste asi o tom slyšeli. A o tom jsem přesvědčen, protože podle mýho názoru, až na výjimky tedy, shoda mezi mužem a ženou, nezlobte se, a teď to nemyslím ve zlým, neexistuje. Prostě ne. Ano? A tak tady narážím na to, co jsem teď popisoval. No, o čem ta skladba je? Jde o jednu tedy z těch nejtemnějších, jak jsem řekl, kombinuje tady tu psychedelii s popem, tam všecko najdete. Text, o tom jsem taky mluvil, že stvořil Bůh hada moudrého a tím jsem navázal na ten ráj, kdy Eva utrhla to jabko, co si budem povídat. Zajímavostka taková o této písni. Píseň vznikla z původního dema s názvem in the Wilderness, který kapela později přepracovala. Tak, já myslím, že jsem k téhle písni řekl úplně všechno ne, ale většinu, co by vás mohlo zajímat. Řekl jsem, že je nejtemnější, řekl jsem, že je, možná to jsem neřekl, ale pro některý složitá, ale je půvabná. Je to fakt rukopis původní hudební filozofie kapely Genesis. Takhle to řeknu.

Radio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Satana.

0: zněly naše oblíbené kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a zrovna kapela Genesis se od svých počátků ke svému konci změnila velmi, velmi. Ship Wrecked, to je skladba Genesis, která vyšla v prosinci 1997 jako druhý single z jejich 15. zároveň posledního studiového alba Calling All Stations. Jedná se o takovou tu klasickou, jak to říct, nostalgickou, smutnou, sentimentální, bych řekl, rozchodovou skladbu, ve který zpěvák v podstatě mluví o pocitech osamění, beznaděje, ztráty po konci vztahu. To je důležitý, ale po konci vztahu ne. No, je to vlastně taková symbolika, konec vztahu mezi mužem a ženou, můžeme říct, ano, ale i třeba o konci vztahu spolupráce, ano, v kapele. A přirovnává to k ztroskotání na moři. Tuhle tu pecku naspíval zpěvák Ray Wilson, který v té době v kapele nahradil Phila Collinse. Ten single zaznamenal spíš menší komerční úspěch, kdy britský hitparádě dosáhl na 54. místo. No ale to potká hodně skladeb, které jsou vynikající a přitom zapadnou. Opravdu se s tím můžeme setkat v historii rockové hudby nebo i populární hudby velmi, velmi často. Přijde mi, že ty dobré věci zapadnou na rozdíl od takových spíš povrchnějších, který se prosadí. Ale to už je věc jiný diskuse, o tom nehodlám tady mluvit. Tak si pojďme pustit skladbu Ship Wrecked z posledního alba Genesis z roku 1997. A já myslím, že uznáte, že ta skladba je fakt nádherná.

0: Je vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: Pojďme ke kapele Whitesnake. Trouble je debutový album téhletý britský kapely, který vyšlo v roce 1978, konkrétně v říjnu. No a tuhletu desku nahrála sestava, která byla vedená charismatickým zpěvákem, mým oblíbeným přátelé, Davidem Coverdalem. I když jsem četl mnoho článků od jeho kolegů, slavných kolegů, tedy rockerů, že se bral David Coverdale příliš moc vážně, ale na to já prdím na to, prostě ten jeho zpěv je geniální. Coverdale Page, to jediný album, co spolu nahráli, to je fantastická věc. No ale pojďme zpátky k Whitesnake. Přičem na tomto albu, tedy Trouble, se k němu poprvé připojil jeho bývalý spoluhráč z legendárních Deep Purple, John Lord, tedy klávesák John Lord, ano. Takže pojďme k počátkům Whitesnake, první album Trouble a titulní skladba.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku

0: do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a jdeme k poslednímu albu kapely Whitesnake. Flesh and Blood. To je 13. a poslední album týhletý kapely. Vyšlo v roce 2019, konkrétně 10. května. A video, takový to startovací video, bylo vydaný pro hlavní single Shut Up and Kiss Me. Za chvíli vám tu písničku pustím. Dosáhlo 7. místa v žebříčku UK Album Chart a na vrcholu UK Rock and Metal Albums Chart bylo tohleto první vydání, se v podstatě dočkalo mnoha, ten single tedy, mnoha počtu kusů, co se týče komerčního toho, jsem nemohl vůbec najít to slovo. David Coverdale uvedl, že kapela vložila všechno, co měla a co v podstatě měla na síle při tvorbě tohoto alba. Promiňte, já překládám si angličtině, to je hrozný. Joel Hextra řekl o tomto albu, který se připojil k Whitesnake v roce 2015, napsal, že 6 skladeb alba napsal s Coverdalem a že ta spolupráce byla velice plná a souběžná, jak bych to přeložil z té angličtiny, zkrátka to album mělo takovej úzus nebo takovou atmosféru velmi dobrý spolupráce, ale přesně tam jakoby zase vonělo a mělo to atmosféru té rozlučky, konce spolupráce, konce kapely Whitesnake. V každém případě skladba Shut Up and Kiss Me, to je jako symbolická z toho názvu té kapely, je luxusní. No a opět si poslechneme mýho oblíbeného Davida Coverdalea, jak jinak, že jo?

0: Radio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Víkendový guláš Radio Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák tradiční tip na výlet.
2: Hrad Mladé Boleslavy opět nabízí novou stálou expozici věnovanou venkovu od poloviny 18. století do poloviny 20. Expozice má tři části. V první je lidová architektura, druhá přiblíží život na venkově, zvyky i oděv. Třetí část se věnuje jednomu z největších pokladů muzejních sbírek, a to vyšívaným lidovým čepcům.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas. Vždycky tady pro tebe budu. Kniha fejetonu o rodině a výchově dětí od Marka Hermana, autora bestselleru Najděte si svého Marťana. Je zde vše, co u něj máte rádi. Zamyšlení, humor, doporučení i připomenutí drobností, které jsou tolik důležité pro rodinný život a výchovu dětí. Samet a pára. Jan Novák odešel v polovině 60. let do exilu. Bylo mu 16 let. Do Československa se na skok podíval v letech 70. a pak až v prosinci 1989 na pouhé 3 dny. Ty ale vydali na celou knihu. Je to záznam 3 dnů prosycených dějnými událostmi, cigaretovým kouřem, hospodskými historkami a dychtivým očekáváním příštího vývoje. Vidím, že vás zajímá temnota. Policejní psycholog Andrej se vydává do zapadlého městečka pátrat po zmizelé holčičce. Postupně se ukáže, že v obci řádí násilník, který si vybírá za oběti mladé ženy. Místním obyvatelům je to lhostejné, stejně jako zdejšímu policistovi a starostovi, typickým představitelům ukrajinského postsovětského venkova. Mrazivý příběh s kriminální zápletkou. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na rádiu Beat.

0: se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: V úvodu další hodinky zazněla moje oblíbená píseň Angry z předposledního alba kapely Rolling Stones. Vždycky mě to rozhejbe na plný pecky. Ale teď půjdeme, přátelé, domů. A musím přiznat k mým osobním vzpomínkám. Hned vám to vysvětlím. Je 16 hodin a 11 minut, od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. No a jdeme ke kapele Tři sestry. Na tuhle kapelu mám různorodé vzpomínky a dodnes se tomu směju. V každém případě to složím do takového úzkého sdělení. Tahle kapela mě dodnes neskutečně baví. Nuselský horky je jedna z nejznámějších a nejstarších písní týhletý kapely. Poprvé vyšla v roce 1990, protože před revolucí neměla šanci vydat nějakou nahrávku, že jo? No a vyšla na jejich kultovním debutovém albu Na kovárně, to je nářez. Text písně napsal, no kdo myslíte, že jo? Lou van Aanhagen, tedy Franta Moravec. A ten v této písni zachycuje takovou syrovou hospodskou atmosféru pražských nuslí a tamních Pavlačových domů, jak je tady, jak jsem teď ocitoval, psáno. No, něco o tom vím, přátelé, jo. Hospodská atmosféra v osmdesátkách, ta měla opravdu svoje kouzlo. Co si budeme povídat? Vy, pamětníci, kteří jste staří jako já, tak víte asi, o čem mluvím. Pražský nusle. Proč se mě to tak týká? Já jsem byl ve svých 4 letech unesen svými rodiči, když to mám říct takto, a přenesen do Prahy a bydlili jsme v Michli, u Botiče. Ano, proti starý Michli přes Botič, tam je to teď zastavěný nějakýma nesmyslnýma barákama, o to nejde. A potom v pozdějším věku, když už jsem chlastal, tak jsem chodil do hospody na břehu Michly, kde mě tato hospoda zaplivaná, začouzená, úžasná, tak mě inspirovala k mnoha textům potom, který jsem uplatnil na svých deskách, ale o to teď vůbec nejde. Hned vedle téhle hospody byla škola, nebo je škola, Mendíku 1000, kam jsem taky chodil, takže tohle prostředí znám. Chci se vrátit tedy k tomu, že Fanánek zřejmě tady to rozhraní Michle a nuslí znal velice dobře a proto napsal Nuselský horky. Horky to je stanice tramvaje dodnes, že jo, která je mezi Michlí, mezi Kloboučnickou a náměstím Bratří Synků ve prostřed. Vidíte, jak to tam velmi dobře znám, kurňa, když jsem tam prožil nějakých 20 let. Tak co si budem povídat? Tak to je taková vzpomínka pro mě. No a teď počátky Tří sester, jejich první album Na kovárně, to je nářez a skladba Nusel.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a vracíme se ke kapele Tři sestry. Medojed a včelojed. To je skladba od týhletý partičky, tedy od partičky, která si říká Tři sestry. Tahle ta pecka vyšla na jejich studiovém albu s názvem Pub Art. Pub Art, abych to řekl zřetelněji. Který vyšlo v listopadu 2025, tak de facto lodi. Že jo? Hudbu i text k téhletý písni složil frontman, to znamená Franta Němec nebo František Němec, spíš ho známe jako Fanánka, že jo? Lou Fanánek Hagen. No, úryvek z toho textu vám řeknu, jenom vlastně dvojverší. Zachráněn je včelojed, však medojed pak nemá med. Typická Fanánková říkanka, on je vynikající textař, takový, který píše takový ty dada texty, ale který mají význam, který není to jen tak pro nic napsáno, vždycky to má nějakou myšlenku a to je, to mě vždycky fascinovalo na Fanánkovi, že on to takhle umí, ve zkratce de facto, jo. Fantastický. Takže jo, Tři sestry, medojed a včelojed.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Kdysi dávno jsem si tady v rádiu vymyslel takovou akci, kterou jsem pojmenoval Kontrolujte si svého moderátora. A vždycky se mi to vyplatilo. Tak to víte, člověk něco o něčem mluví, o nějaký muzice, o nějaký kapele, teď mu běhají v hlavě, tak jsou moderátoři, kteří to mají všechno krásně srovnaný. Já vždycky mluvím z patra. Takže se mi to tam občas nějak přetočí, poplete a řeknu nějakou ptákovinu. Nakonec můžu si to dovolit, jelikož jsem kohout, proč bych nemohl říct občas nějakou ptákovinu. No a díky téhle akci jste vy mými kontrolory, takže mě vždycky opravíte, že jsem řekl nějakou ptákovinu, teď jsem chtěl říct jiný slovo. No, nic. Takže jste mi psali i volali, že když jsem mluvil o Fanánkovi a o jeho občanské jménu František Moravec, takže jsem řekl František Němec. Tak za to se omlouvám. Jsem je tam Martin Němec, asi z precedencu ještě motá do toho. Tak jo, tak samozřejmě František.

připomínám australským albu High Voltage. Mezinárodně byla vydána pak v dubnu 1976 na upravený verzi stejnomenýho alba. To je jenom pro doplnění. Tahleta píseň je velice zajímavá, vyniká vlastně takovým pomalým bluesrockovým tempem, který se liší od takových těch typických, rychlejch, úderných rockových skladeb, takových těch stadionových, že jo, kterýma se kapela později proslavila. Tak znáte ty záznamy z koncertu, to je prostě něco neskutečného, to má atmosféru jako svině. No a tuhle píseň naspíval tehdy frontman Bon Scott. Text napsal společně s bratry Angusem a Malcolmem Youngovými. No a o čem je ta pecka? To je velice zajímavý, přátelé. Ten text pojednává o takovém setkání s faninkou v první řadě na koncertě. Traduje se, že Bon Scott píseň částečně, nebo Bona Scotta, částečně inspirovala takovej tedy ještě neznámý vztah s 15letou dívkou. No a je to, jak, nevím, jak to je, jako prokresleno takovou syrovou a provokativní povahou těch textů z těch 70 let. No tak si vemte v 70. letech. Bon Scott byl ještě krásný, mladý a hebký, že jo? Tak vztah nebo setkání s 15letou faninkou, tak co ono? Tak jsme chodili na gymplu, že jo, s holkama, kterým bylo 14, 15, 16, 17, potažmo pak 18, to už byli venku z nějakého pruseru. Ale takže to není o nějakém skandálu, ale je to, jak to říct, o zrodu, mládí, rocková muzika tehda jela na plný pecky, tak proč ne? Nakonec ten text té skladby, Little Lover, jo, malá láska, nebo mladá láska, ne, jak bych to přeložil ještě jinak, o tom, nebo to dokumentuje, nebo to dokresluje, tak pojďme si to pustit. První album kapely AC/DC z roku 1976, který nese název High Voltage, tohle album všichni znáte, a skladba Little Lover, osobní zážitek Bona Scotta.

0: začátku je vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No a my jsme stále ve společnosti kapely AC/DC. Realize, to je úvodní pecka a v pořadí druhý single z alba Power, Power Up, kapely AC/DC, který vyšel v listopadu 2020. No a tuhle tu píseň napsal kytarista Angus Young spolu se svým bráchou Malcolmem ještě před tedy Malcolmovou smrtí. To bylo takový těžký období nejen pro Anguse, ale i pro celou kapelu AC/DC, co si budeme povídat. Tahle ta skladba je energická s takovýma těma typickýma kytarovýma riffama, který fanoušci znají, možná jim připomenou hit Thunderstruck. Samozřejmě nechybí ani typický hlas, chlaplový hlas zpěváka Briana Jonesa. Co se týče videoklipu, to je docela zajímavost. Já jenom připomínám, že ta deska vyšla v roce 2020. Takže oficiální černobílej videoklip k této písni spatřil světlo světa v lednu 2021. Ačkoliv to vypadá, že celá kapela hraje pohromadě na jednom pódiu, kvůli tehdejším cestovním omezením spojeným s pandemií, že jo, COVID-19, že jo, byl každý člen natáčen samostatně na jiném místě na světě, protože chlapi byli tak různě roztrkaný po celý země kouli. Režisér Clemens Hebeč pak jednotlivý záběry precizně sestříhal do jednoho celku, musím připomenout, jednoho kompaktního celku. Takže ten klip je úžasný. Tak, AC/DC, rok 2020, Realize.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Loni jsme byli v lese průměrně 33krát méně než v předchozích 2 letech. Na houby vyrazili 2/3 domácnosti a nazbírali celkem asi 20 000 tun hub v hodnotě 4,5 miliardy korun. Rodiny, které se chtějí věnovat lezení, potřebují speciální podmínky, například pevnou skálu, dobré jištění, ale pod skalou i rovinu, aby děti někam nespadly. Tipy na lezení ve středních Čechách má Kuba Turek z horidoly.cz a začne Mekou, českým krasem.
2: Vápencová oblast přibližně mezi Berounem a Prahou, takže tam se určitě doporučit poměrně novou oblast, která se jmenuje Divadýlko. Je to bývalý lom v údolí Kačáku, čili kousek od obce, která se jmenuje Srbsko, kam zajednoduše dojet vlakem. Kousek odtamtud je potom obrovský lom Alcazar. Výhoda je v tom, že do Alcazaru nejezdí auta, nejezdí vlaky, musí se tam přejet na kole nebo přijít pěšky. A zároveň je tam vybudovaný díky Českému horolezeckému svazu taková oblast, která se jmenuje dětské lezecké hřiště, a je to opravdu pro ty nejmenší děti lezení tak, že i když by spadly, tak spadnou třeba maximálně 0,5 metru, my je chytíme do lana, všude na ně vidíme. Je to prostě ideální oblast pro to, kde začít s malými dětmi. Velmi podobná s tím, že tam není to dětské hřiště, je oblast Kobyla, což je zase bývalý lom, je ze všech stran ohraničení, protože dokonce tam přichází tunelem, kudy vede bývalá vlečka, kudy se vyvážel ten kámen z lomu, a je to nedaleko Koněpruských jeskyní. A něco podobného jsou potom Solvejové lomy, tam je zase jedna stěna, která se leze tak, že vidíme na děti, které jsou dole na naprosté rovině.
1: Více za týden. Až teď se ukazuje, že silná sluneční bouře loni v listopadu výrazně narušila přesnost satelitní navigace v USA. Odchylka polohy místy přesáhla 10 metrů a několik hodin ohrožovala autonomní vozidla nebo přesné zemědělství. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a ocitli jsme se na začátku další hodiny odpoledního vysílání. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Je 17 hodin a 12 minut. Alice Cooper otevřel tuhletu hodinku a teď se dostáváme k velký, ale velký legendě. Zajímavý na tom je, že proslulost a význam tady té osobnosti, tady toho člověka, ačkoliv se nedožil vysokého věku, tak se vyrovná i těm, kteří třeba 50 let fungovali na rockové scéně. O kom mluvím? No, o Kurtu Cobainovi samozřejmě a tím pádem o kapele Nirvana. About a Girl. To je legendární pecka od této kapely, jejíž autorem je právě Kurt Cobain. Poprvé vyšla v roce 1989 na jejich debutovém albu Bleach a potom získala obrovskou popularitu v ikonickém vystoupení, tedy v ikonické akustické verzi na albu MTV Unplugged in New York 1994. Nevím, jestli jste tenhle záznam viděli, ale v 90. letech tenhle ten koncert Unplugged MTV byl k vidění a bylo to něco fantastického. Mně se tam snad ta Nirvana líbila nejvíc, víc než z desek, jo? Ale to je otázka vkusu, jak to člověk vnímá. O čem ta píseň je, tedy píseň About the Girl? No, Cobain napsal tuhle skladbu o svý tehdejší přítelkyni Tracy Marander, se kterou žil ve Washingtonu. Jak vznikl ten název? No, když Cobain píseň poprvé přines do studia, neměla žádný jméno. Tehdejší bubeník Chet Channing se ho zeptal, o čem, vole, ta skladba je. Kurt odpověděl, no je to o jedný holce. Takže it's about the girl, když to přeložím do angličtiny. Text v podstatě odráží jejich tehdejší napjatý vztah. Tracy po Kurtovi požadovala, aby si našel práci a pomáhal s úklidem doma. Musela být trošku šílená, no. Což on odmítal a raději trávil čas psaním muziky. Takže ty pasáže z té skladby, kde popisuje, jak mu Tracy vyhrožovala, že ho z bytu vyhodí. Kurt přesto nikdy osobně neřekl, že ta píseň je o ní, že tu píseň složil o ní. Tracy se to dozvěděla až po jeho smrti z Cobainovy oficiální biografie. To je příběh, víte. Ha! Nádhera. No a tady já zase narážím na to po 14. hodině, jak jsem narazil na ty vztahy žen a mužů a jak jsem podotkl, že moje přesvědčení je takový, že ženy pocházejí z jiný planety a muži z jiný planety, tedy Mars a Venus, nebo Venus a Mars, chcete-li. A tam přesně úklidy, takový ty detaily toho soukromého života. Já neříkám, že chlapi si mají nechat sloužit o ženské. O tom to není, jo. Ale chlapi dělají něco, ženský zase toto a ty ženy jako vyžadujou doslova, některý teda, mají takový ten požadavek, že to musí být zkrátka podle jejich představ. Jo? A to je přesně příběh Tracy a Cobaina. Já vím, že Kurt nebyl asi chlap, který by byl nějaký jednoduchý a nebylo s ním asi lehký spolužít, no ale tak to je na delší debatu. V každém případě, pojďme do začátku kapely Nirvana About a Girl, tedy album Bleach z roku 1989.

0: Když se řekne A, mělo by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední.
1: Na Rádiu B. No já už se taky těším, až dojdu tam k té řece plný ryb až na sever. Ačkoliv nevím, jestli v Labi je dost ryb. No ale jenom taková osobní poznámka. A teď už pojďme k albu In Utero, to je třetí, zároveň poslední řadový album, připomínám řadový, kapely Nirvana. Sestavu tvořili Cobain, Novoselic, Grohl. Původní název téhle desky měl být I Hate Myself and What to Die po jedný ze skladeb, která měla být na albu umístěna, ale společnost vydavatelská tento návrh zamítla, stejně jako původní verzi, kterou nahrál Steve Albini. Tam se nebudu rozšiřovat, to už jsou takový detaily. V každém případě na tomhle albu taky najdeme mraky hitů, nebo mraky, no, dost bych řekl, abych to umírnil. Heart Shaped Box, nebo Penny Royalty, All Apologies, jo, tak to je slavná ta skladba, a taky další velký hit z tohoto alba, tedy z alba In Utero, a to je skladba Rape Me. Končíme s Nirvánou, tohle je pecka z jejich posledního alba a už vám můžu prozradit, že za chvíli se budeme hrát pecku z prvního alba Ozzyho Osbourna a pecku z posledního alba Ozzyho Osbourna. To je jasný. A v souvislosti s tématem tohoto víkendu je to logický.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na rádiu Beat.
1: Suicide Solution. To je skladba, která vyšla na Ozzyho debutovém solovém albu Blizzard of Oz v roce 1980. Samozřejmě mluvím o Ozzym Osbornovi. Ten její název a text, který je taky mimo jiné o chlastu, tedy o alkoholu, abych byl dejme tomu diskrétní, nebo abych byl slušnej, tak vedli k debatám o tom, zda tahle píseň nenabádá k sebepoškozování. Dokonce o tom byl i soudní spor, takže v skutku to byla docela závažná situace, no jak se to veme. Ozzy na svoji obhajobu sám uváděl, že ta píseň, nebo že tu píseň napsal naopak jako varování a zároveň poctu svýmu příteli Bonu Scottovi, AC/DC samozřejmě připomínám, který zemřel na následky nadměrného pití. Ano, takže to bylo jakoby obráceně. Tak se Ozzy obhajoval. No, jak ten spor dopadl, já myslím, že dobře, ta píseň se dostala samozřejmě do světa, tak pojďme si pustit

právě tuhle kontroverzní skladbu z prvního solového, připomínám, alba Ozzy Osbourna Blizzard of Oz, rok 1980.

0: oblíbené kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Píseň One of Those Days je společná skladba Ozzyho Osborna a legendárního kytaristy Erika Claptona. Tahle ta pecka vyšla na Ozzyho 13. a vlastně posledním studiovým albu Patient Number 9, který vyšlo v září v roce 2022. Eric Clapton v téhletý písni hostuje a nahrál do ní výrazný kytarový solo. Jaký? Si poslechněte.

0: obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Mezinárodní divadelní festival Bez hranic, bez granic nabídne v Českém Těšíně a Polském Těšíně celkem 23 představení. Divákům se od 3. do 11. října představí soubory z České republiky, Polska a Spojených států. Nabídnou vizuální projekty, současné činoherní inscenace a monodramata i loutkové a rodinné divadlo. Organizační ředitelka Petra Slováček-Rypěnová nám k programu řekne víc.
2: Rok 2026 je rokem loutkového divadla a my v rámci festivalu Bez hranic jsme tuto skutečnost velmi akcentovali. Skoro pětina představení je právě loutkových představení, nejenom pro děti, ale pro celé rodiny i pro dospělé. Takže budeme mít divadla Buchty a loutky z Prahy, divadlo Máme, divadlo Loutek z Ostravy i naše domovská scéna loutková Bajka zahraje představení Divoženka.
1: Na pražské letiště začne od 2. prosince dvakrát týdně létat nízkonákladová letecká společnost Flight to Galicia. Hlavní město tak získá nové přímé spojení se Santiagem de Compostela na severozápadě Španělska. Spoje mohou nabídnout levnější variantu, například poutníkům, kteří dokončí Camino de Santiago, tedy takzvanou svatojakubskou cestu. Bývalý americký prezident Joe Biden po listopadových volbách do kongresu vydá paměti, ve kterých se zaměří na své funkční období. Kniha ponese titul Slib mi Ameriko. Má vyjít 17. listopadu, tedy 2 týdny po volbách, ve kterých se demokraté budou snažit získat zpět kontrolu nad kongresem, kde mají v současnosti mírnou většinu republikáni. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: začátku je vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: Ano, a jsme v poslední hodině odpoledního vysílání i vlastně celého tematického víkendu. No a začneme mě velice milou kapelou Krausberry. Vám samozřejmě taky, je to jedna z nejoblíbenějších českých partiček tady. Tak Ber je jedna z nejznámějších písní od této bluesrockové kapely, kterou vede, jak všichni víme, zpěvák Martin Kraus. Píseň vyšla už v roce 1990 na jejich debutovém eponymním albu. Text i muziku k téhle skladbě složil Zdeněk Vřešťál, tak Zdeňka známe především jako spoluzakladatele, spoluautora kapely Neres, že jo, s Vítkem Sázavským a se Zuzankou Navarovou, kterou zdravím do rokového nebe, jednou z nejlepších zpěvaček vůbec na země kouli, abych tak řekl. Ano, byla s... Nebyla, nevím sám, co se ve mně brání, možná si s mě opil a možná mám jen veliký přání. Tak to je úryvek z první sloky skladby, která patří k takovým těm zakládajícím písním, klasickým písním kapely Krausberry. Písně Tak Ber. Tak já vám to pustím.
2: Byla jsi nebo nebyla, nevím sám, co se ve mně brání. Možná si mě opila,

Studio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: Sára s podtitulem Krásný dar. To je píseň kapely Krausberry. Vyšla na konci roku 2022 jako pilotní single k jejich studiovému albu Poslední nádražák. Tahle ta velmi výrazná, osobitá, přibližně 6minutová balada s, jasně, s typickým chrapavým hlasem Martina Krause se i hned zařadila mezi oblíbený skladby kapely. Text písně je, nebo nás vnese do takové melancholické atmosféry setkání dvou lidí, navíc v kulisách města. Dál to popisovat nebudu, to si prostě poslechně ten text, který je teda fantastický. No, tak Sára, Krásný dar, to je píseň vlastně z toho nejnovějšího alba kapely Krausberry, mě napadá. Taky mám doma Sáru, takže bych, dovolíte mi, jo, že bych jí to poslal, co? No, ach jo.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Tak to byl Vladimír Mišík a skladba Taxůvku jsme chytli. Pokud jste dobře poslouchali text, tak taky píseň ze života. Co si budem povídat? No a máme tady posledního interpreta. Od nějž si zahrám jeho píseň z jeho první desky, když tady budu tak trošku složitější, a z poslední desky. Vše vysvětlím za pár okamžiků. Snake Charmer, to je pátá skladba z debutového studiového alba britský rockový kapely Rainbow s názvem Richie Blackmore's Rainbow. No a tady je ta jemná složitost, tedy Richie Blackmore. Samozřejmě jeho debutová deska s kapelou Deep Purple, ta vyšla ještě o mnoho let předtím, ale tady je to s kapelou Rainbow, takže nová éra, dá se říct. Ano, neřekl jsem to, nebo jsem to řekl, vyšlo v roce 1975 to debutový album Rainbow. No a ta skladba je docela zvláštní, co se týče kompozice, tedy hudby a aranžma, protože jsme nebyli zvyklí na Richieho, když hrál s Deep Purple, že by tahle kapela hrála nějaký nástěn funky music. To přišlo právě až s kapelou Rainbow. Navíc tam ještě v dalších albech, ale i na tomto byly cejtit už takový ty středověký prvky té keltské muziky. K tomu vždycky Richie inklinoval, nakonec to potom zúročil, až do dnešních dnů mám takový pocit, s dvojicí se svou ženou Candice Knight, tedy v té dvojici Blackmore's Knight, kde hrajou takovou folk rockovou formou, oživujou ty staré tradice té středověké keltské muziky. Mezi námi děvčaty i chlapci, tedy musím říct, že mě to fascinuje, tady ty jejich desky. Mají takovou atmosféru, to je kurňa taková bomba, vřele doporučuju. Tak metaláci to asi neocení. V každém případě pojďme si teda pustit skladbu Snake Charmer z prvního alba Rainbow s Richie Blackmorem. Tady to máte.

0: všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na rádiu B.
1: Cold Hearted Woman. To je skladba kapely Rainbow, Richie Blackmore, nebo respektive Richie Blackmore z Rainbow, jak by to mělo správně znít. Tato skladba vyšla v roce 1995 na jejich osmém a posledním studiovém albu s názvem Stranger in Azul. Tady tu kapelu znovu připomínám, nebo celou tu éru kapely Rainbow táhl legendární kytarista Richie Blackmore, to víte moc dobře. A o čem ta píseň je? Called Hearted Woman. No tak ten text vypráví příběh o chlapíkovi, který ho okouzlila a následně zradila tajemná chladnokrevná žena. Teď cituji samozřejmě. Ano, Cold Hearted Woman. Přišla přes vodu, to je taková metafora samozřejmě, jako ďáblova dcera v převleku, asi pěkným teda, no, když ho takhle svedla, že jo, dala mu růže s osnatými dráty a zanechala ho zlomeného a osamělého. Konec citátu tedy. Ano, o tom je ta píseň, kterou vám teď pustím. No, když to tak posloucháte, chlapci a děvčata. Jo. Tak hlavně teď pro chlapce tady takový vzkaz. A pak, že jsou ty holky to slabší nebo to zranitelnější pohlaví, jo? Nebo jak se tomu říká, slabší pohlaví. Že jo? Prdlajs, přátelé, prdlajs. No, takové moje doporučení, pánové. Nejlepší ochrana před nebezpečím žen je mít dobrý kamarády, za kterýma můžete vždycky do té hospody zaběhnout. No nic, dělám si srandu samozřejmě. Hele, mně se ten víkend líbil, doufám, že vám taky. Za chvilinku už Větrník a potom Hard and Heavy. No a co bych dodal, snad jen to, že krásný zbytek nedělního večera vám přeje Dan Kohout. Tak se mějte. Díky.

0: Čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.
0: Na Rádiu Beat.

0: Větry na Rádiu B.
1: 6 ku 6, takový je poměr nováčků a rutinérů v dnešním 1113. vydání pořadu Větrní, který připravili Jaromír Zuma hovořící a Michal Kohoutek zvučící, oba vás vřele zdravící. Úvodní rozbušky náleží novicům. Pod první petardu se podepsala kalifornská pop-punková skupina No Pressure, která 24. července vydala 2. album NP Style a my z něho zahráli Our Bound. Následně ho stíhá post-hardcoreové trio Future Palace z Berlína, které už má ve svém koncertním diáři zatržené datum 18. listopadu pro vystoupení v pražském Rock Café. Dost možná přihodí do programu píseň The Shades ze svého 4. alba Resurgence, pro které si vyhradila termín vydání 31. 7.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Po druhé se ve Větrníku prezentuje kapela Medball, kterou si zpívá skupina Agnostic Front, taky jsme ji měli ve Větrníku, vymyslel pro svého mladšího, rovněž zpívajícího nevlastního bráchu a newyorského souseda Freddyho Christiana. Ten vyřešil Vyhasov basáka a 24. července vyrukoval s 10. albem Medballu Not Your Kingdom s naší ukázkou Life's Mural. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Naughty Echoes je nové jméno v katalogu Větrníku. Ve skutečnosti však jde o spojení dvou legend, které v osmdesátkách při rozmachu progressive metalu silně konkurovaly formacím jako Queensryche a Dream Theater. To ještě byli zpěvák Ray Elder a kytarista Jim Matheos oporou skupiny Fates Warning z amerického Hartfordu a já je měl šestkrát ve Větrníku. Po 13 studiových albech se rozhodli pro projekt v tandemu a letos 24. července si to zopákli na druhém společném albu House to Cast a Shadow. V jeho štónech písně All That Comes After cítím noblesu.

0: Větrník na Rádio Beat.
1: Také následující v témže termínu 24. července vydané album vzešlo z domluvy páru Individualit. Dostalo název Beautiful and Damned podle písně, kterou ti dva, zpěvák Ziny Zen a kytarista Harry Corey, za chvíli uvedou. Zblížili se ve švédském Skövde v glam metalové skupině Shotgun Messiah. Ta se však v roce 1993 rozešla. A byl to zase jeden z podařených nápadů všudy přítomných šotků z italského vydavatelství Frontiers Music dát ty dva po letech dohromady.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Když už nevydávají další skvělé desky The Who, kapela kolem T. Townshenda, pozvu sem alespoň folk metalisty The Who z mongolské jurty. Ostatně budou tu už po čtvrté a mají se nabídnout. 24. července vydali třetí album Hun a díky tomu neopouštějí pozice v zámořské rockové top 20. V USA platí za celebrity a domácí velečiny si s nimi rádi zahrajou. A tak hostem naší ukázky Lost Soul bude zpěvák texaské skupiny Nothing More Johnny Hawkins.

0: Větrník. Na Rádiu B.
1: Rovněž čtvrtou účastí ve Větrníku nestrácí s Mongoly Krok skupina Old ze švédské Karlskogy. Dnes povolená a povolaná do rubriky Ploužák. Po debutovém albu z roku 2024 se přihlásila 31. července dvojkou Ataraxia, z které nechá zaznít snímek Enemy.

0: Den se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Neúnavný interpret je schopen zahrnout nás z covery slavného songu Another Brick in the Wall Part 2 skupiny Pink Floyd, a to včetně verze Charty 77. Po 31. červenci musíme vzít v potaz i aktuální zpracování skupinou Finsterforce z německého Schwarzwaldu, které je bonusem jejího 6. alba Styl a nám se hodí do rubriky Kláda.

0: Pročte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Demise, tvůrce mýtů, není jen album, je to časová kapsle progresivního roku, 20 let jeho zrodu. Tak to vzletně hovoří vydavatel longplaye Mythmaker Demise o novince z 31. července, která sumíruje dílo francouzského pianisty a skladatele Viviana Lalue. Album, které je nikoliv bezdůvodně řazeno do death metalu a black metalu, je číslováno jako 5. a já z něho vybírám track Flossed Paradise.

Větr. Na Rádio Beat. Štutgartskému basákovi, zpěvákovi a producentovi, vystupujícímu pod uměleckým jménem Matt Zinner, pár let do důchodového věku ještě zbývá. Přesto má za sebou dílo, jeho špilí stvoří 22 alb skupiny, které propůjčil své jméno Zinner. U toho posledního z 31. července si už asi nevěděl rady s názvem desky a tak vypálil jakoby od boku Boom Bang Goodbye. Píseň tohoto názvu na albu není, takže snad náznak loučení. Soudě podle naší ukázky Under the Moonlight k rezignaci není důvod.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Nové desky, mezi nimi jsem tam živák, v tom se konstelace na gramofonovém trhu příliš nemění. Jako libůzka z této várky mě uspokojil záznam loňských zářijových koncertů skupiny Foreigner v New Yorku, který vyšel 24. července. Angloameričané už přihráli do Větrníku 13 titulů, Hot Blooded však mezi nimi ještě nebylo.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: A teď na sebe něco píchnu. Zin tu dnes byli po 11. Foreigner po 14. Ale oběma tělesům teď natrhnou žaket Five Finger Death Punch z Las Vegas se svým 27. stupem. Jak je to možné? No, oni totiž vydali 31. července 10. album Legacy a mě postavili před dilema, jakou z jeho perel si pustíme ve Větrníku. Everybody Lies, Nails in the Coffin, In Time. Nakonec jsem se rozhodl pro Unscathed. A tím se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.

0: Rádio Beat.
1: Je to tak, neděle večer a nebo úterý ráno, ale pojďme se držet z té premiéry v neděli večer. To je to, co teď platí. Za námi je otvírák pravidelného večera zvaného Hard and Heavy, u kterého vás zdraví Standa Dobáš. Přeju příjemný poslech, čistý signál a dobrou náladu, protože zrovna v případě toho otvíráku se člověku tak nějak ta dobrá nálada trošku vytrácí. Raději bych začínal z úplně jiného důvodu touhletou muzikou, ale tento týden, když jsem projel třeba ty nejčerstvější zprávy z ranku Hard and Heavy, inu tak, co si budem povídat, tahle ta mě nemohla minout. Pokud jste nepoznali, tak to, co teď dohrálo, tak bylo duo Michal Kiske a Amanda Somerville. Michi Kiske toho známe samozřejmě z Halloween. Tato muzika vznikala v podstatě ještě v té době, kdy on s těma Halloween nechtěl mít nic moc společného. No a Amanda Somerville, ta vystupovala taky s kdekým, i třeba s projektem Avantasia a i třeba právě takhle s Michalem Kiskem, když vydávali společně desku nazvanou City of Heroes. To se psal právě rok 2015. Leč bohužel tento víkend přinesl smutné zprávy o zdravotním stavu Amandy Somerville, která aktuálně bojuje s agresivní formou nádoru na mozku, tak jí držme palce. Tím pádem automaticky, když jsem připravoval ten aktuální díl pořadu Hard and Heavy, tak se mi tahle ta zpráva drala na mysl a říkal jsem si, že je nemůžu vynechat. Tím jsme otevřeli snad o něco pozitivněji, budeme pokračovat i s další muzikou, která je pro dnešek připravena a že toho máme před sebou docela dost.

0: na beatu.
1: Inu, je to tak, pro dnešní díl pořadu Hard & Heavy, pro ty, kteří se ještě nepodívali na weby, Facebooky, Instagramy a jiné sajty, kde se dá dohledat playlist toho dnešního vysílání, tak platí, že víc než dost singlů se zase urodilo a dorazilo až k nám sem do studia beatu a bylo by škoda si je nepustit a vynechat je z toho vysílání a tohle to byl jeden z nich, jak jste si mohli všimnout a myslím si, že jste mohli velmi snadno poznat, tohle byla Doropesh a její Rock You To Death v téhleté verzi, zvaná singlem roku 2026, předznamenávající to, co už bylo v minulosti slíbeno, a sice novou muziku od téhleté německé metalové královny, která, pojďme si říct, to poslední léta tedy zaprvé nemění svůj vzhled, mám pocit, že dokázala zastavit ten čas v tomto ohledu a zároveň nedochází ale ani energie, ani chuť na to se metalové muzice věnovat, ať už koncertně, nebo právě nějakým tím vymýšlením, co nového fanouškům předložit a zároveň si zachovává svůj ksicht a to jí totiž budíš taky úplně ke cti. Doropesh, Rock You To Death, pro dnešek první aktuální letošní a čerstvý single, který jsme si v pořadu Hard & Heavy mohli pustit. Ještě jich tady pro vás takových budu mít víc než dost.

0: Rádiu Beat.
1: Za námi Wasp a Take Me Up, taky Ordenogan, tahle ta německá parta se skladbou zvanou Fever, psánou ovšem po písmenkách jako nějakou tou zkratkou. Budeme pokračovat tím, co může být příslib do budoucna, relativně vzdáleného, ale na druhou stranu člověk se má mít na co těšit a pokud jste fandové muziky takové té symfonicky metalové, řekněme, a v tomto případě to teda platí na 100%, navíc máte-li rádi kapely, kde tomu všemu vládne sympatická slečna nebo mladá paní, tak určitě budete i fandové holandské Epiky. Epika přijede sem k nám a přijede přesně vlastně za rok. 26. září roku 2027 se chystá velkolepý koncert téhleté kapely, v jejím čele stojí Simon Simons ve Fóru Karlín v Praze. Ovšem pozor, je to tak právě, jak jsem říkal a vypichoval, že pokud to má rád někdo symfonicky, tak si tady přijde na své, protože samozřejmě, že Epika nějaký ty sbory a orchestry používá v rámci v úzovkách běžných koncertů, ale ten, který se bude konat za rok ve Fóru Karlín, běžným rozhodně nebude, bude v rámci turné The Symphonic Synergy a znamená to, že kapela přijede v takzvaně velké partě, tedy nejenom skupina Epika, ale spolu s ní taky kompletní symfonický orchestr a celý jeden pěvecký sbor, což slibuje zážitek, který jste v minulosti dost možná úplně zažít ještě nemohli na vlastní kůži, minimálně ne v téhleté podobě, a pokud máte rádi Epiku a máte to rádi na Čechrány i právě tím symfoniákem živým, no tak tady to je podle mě jasná volba. Mimochodem na webu Rádia Beat k tomu najdete víc informací, takže se tam i víc dočtete, ovšem datum je dáno, místo taky, to už si do notýsku klidně zapisujte v průběhu toho dnešního večera. Abych vybral muziku, která aspoň tak trošku by mohla být podle mě příbuzná tomu, co tady u nás Epika za rok chystá, sáhnul jsem po živáku do Classical Conspiracy, ten vycházel v roce 2009. No a krom jiného najdete na téhleté dvojdesce i věc zvanou The Phantom Agony, tedy velmi slavnou, velmi známou epickou záležitost, ale jak říkám, už tady byla doprovázena právě živým orchestrem.

0: Radio Beat.
1: Symfonická epika na živost do Fanta Megany a hned potom Dragon Force a Power of Triforce, tak se jmenuje tahle ta aktuální nahrávka. Od kapely, která mám pocit do světa poslední dobou chrlí jedno překvápko za druhým. Jedním z nich bylo před časem oznámení, že součástí sestavy se stává Alyssa White Glass, což původně vypadalo, že bude jenom taková bajkárna a jenom spolupráce, ale ono to skutečně vypadá, že Alyssa patří skálo pevně do sestavy téhleté naspídované kapely, když se teda zrovna nebude věnovat svému projektu Blue Medusa, tak bude k dispozici. Kdo naopak k dispozici tak úplně nebude, tak je zpěvák Mark Hudson, protože ten už musel odstoupit jak z toho nahrávacího, z té nahrávací části, tak i z té vystupovací živé části v rámci jeho zdravotních komplikací, což v jeho případě znamená velmi silný tinnitus, pískání v uších, které nepřestává a které už je bohužel tak pokročilé, že bohužel mu znemožňuje to, aby fungovala s kapelou nejen na 100%, ale i na nějaká nižší procenta, tak se Mark rozhodl, že si teďko naordinuje sluchový klid a přepustí své místo někomu dalšímu. Jak to bude vypadat dál v téhleté kapele? No

Jak víme tady o té Alice, ale to by ještě nebylo ono. Další jméno se objevilo v podstatě už na veřejnosti a to jméno zní Alessio Garavello. Tenhle ten člověk naskakuje na Markovo místo a stává se plnohodnotnou součástí kapely. Ne, že by to byl muzikant úplně neznámý, protože on už Dragon Force koketoval v minulosti, takže pro něj i vlastně pro celou tu kapelu a snad tedy i pro fanoušky to bude taková nějaká přirozená výměna.

Rádiu Beat. Něco, co znáte, a taky něco, co dost možná vůbec neznáte. Nejprve Gravedigger Barbarian, což je věc, kterou byste našli na desce Fields of Blood z roku 2020, a potom Anthrax, které jste poznali, ale dost možná vám ta melodie nic neříkala, tak jmenuje se Cursum Perficio a je to jedna ochutnávka další z nové muziky kapely Anthrax. I ti Gravedigger měli svoje místo v tom dnešním playlistu pořadu Hard and Heavy, protože už vychází zprávy o tom, že nová deska kapely Gravedigger je na spadnutí a bude velmi brzy. Anthrax už tohle vyzradili před nějakým časem a jsou o krok napřed, mohou tedy fanouškům sem tam utrousit nějaký ten single, aby je navnadili, naladili a tak nějak dokázali, že nekecají, že fakt na nové muzice pracují. Další jeden nový čerstvý single je tady aktuálně v našem dnešním vydání pořadu Hard and Heavy za námi. Ještě řada nových věcí přijde. Pokud rádi novou muziku objevujete, tak myslím, že si přijdete dneska na své. Ale sem tam to proložíme taky něčím starým, osvědčeným a něčím, co jsem upřímně řečeno dlouho nehrál, protože jsem opravdu dlouho nesáhl po desce Schizo Deluxe kapely Annihilator. Tak dneska se to povedlo. Vycházela před 21 lety tahle ta placka. Mám pocit, jako by to bylo včera, ale to je jenom můj pocit. Prostě už je to 21 letá záležitost a pořád mě baví. Třeba tahle ta věc nazvaná Drive. 2, 1, 0.

Z Kanady od Tony Hillater jsme se přes Spojené státy v podání kapely Disturb a vzpomínkou na slavnou desku Down with the Sickness dostali právě tam, kde potřebujeme být. V těch Spojených státech bychom mohli ještě chvilku po hudební stránce pobít, co říkáte. Zároveň díky těm Disturb se nám to tak jako překulilo do kategorie, řekněme, new metalových kapel. Tady pojďme si otevřít takovou tu naši nepsanou škatulku s názvem Ať se mládí vydovádí. U těch moderně znějících kapel ještě chvilku pobudeme, budeme se pohybovat, ale u té jedné, která se tak jako motá mezi klasickým thrashem a heavy metalem a občas to střihne někam směrem na metalcore, i když ví Bůh, jak to bude vypadat dál. Už to otajním, jsme teď aktuálně na Floridě v Orlandu, odtamtud totiž je kapela Trivium, kterou dobře známe, vznikla v roce 99, takže tohle nejsou žádní nováčci. A co se týče muziky, no tak před nějakým časem nejenže vydali svoje malé EPko nazvané Struck Dead, ale zároveň se nechali slyšet, že pracují ne na EPku, ale na plnohodnotné další nové desce, na kterou se fandové mohou těšit. A zároveň tak, jak probíhají rozhovory s jednotlivými členy a jak se sem tam utrousí nějaká informace navíc, tak nová deska by zároveň měla být úplně novou kapitolou v historii celé kapely Trivium, což může znamenat lecos. Třeba i úplně nějaké nové hudební směřování, což si snadno doložíme právě na tom, co aktuálně před pár dny Trivium do světa vyfoukli, a to je nový single nazvaný Dead Inside of Me. Ten já už mám připravený, protože ho poslali správně i nám sem do beatu, a tak si ho můžeme pustit.

Radio B. Když jsem říkal, že zůstaneme chvilku u těch nových, moderních a moderně znějících metalových kapel, tak jsem to myslel vážně. Dali jsme si novinku kapely Trivium, pak jsme si nedali úplně novinku, ale do té kategorie toho popisu myslím, že Five Finger Dead Punch celkem krásně pasují. V jejich případě Jekyll and Hyde z desky Got Your Six z roku 2015, jestli se nemýlím, tak to je ta muzika, která právě teď dohrála. No a dál budeme pokračovat taky něčím zase úplně novým a úplně čerstvým, což je něco, co mě v dnešní době vždycky dokáže tak nějak udělat takový ty motýlky v břiše v očekávání toho, co zase Ronnie vymyslel. Myslím tím ten Ronnieho Radkeho z kapele Falling in Reverse. Ta jejich poslední deska, která vlastně postupně vycházela na singlech a pak teprve hromadně, ke každé té skladbě přinesla videoklip, musím říct, že monstrózně vyrobený, natočený, sestříhaný s použitím všech možných moderních technologií, takže to dokazovalo, že Ronnie není vůbec troškař, a to tady ani co se muziky týče, ani co se těch dalších prací okolo muziky týká. No a to samé, když teď vyskočila zpráva nový single Fallen in Reverse, tak ve mně vzbudilo zvědavost, kterým směrem to Ronnie zase nasměroval, protože on na jednom místě žánrovém opravdu nepostojí, a o to víc ve mně vzbudilo zvědavost informace o tom, že na ten nový single Fallen in Reverse nebyla kapela sama, ale přibyli tam hosté. A to tedy dosti rozmanití, protože jedním z těch hlasů, který bezesporu v tomhletom songu uslyšíte a poznáte, tak bude Corey Taylor, a ten tedy spojený s kapelou Slipknot samozřejmě. A tím druhým, kdo zase podle hlasu nejde minout a nemůžete si ho splést s nikým jiným, tak je Serj Tankian. Jak to dohromady dopadlo v tomhletom trojspojení velmi silných vokálů, se můžete přesvědčit v příštích, řekl bych, sekundách až minutách, protože ta nová věc, a to Fallen Universe, je připravená a jmenuje se Joseph.

Novinka, čerstvá věc, Joseph a Fallen in Reverse v čele s Ronnym Redkem, který se postupně mění na černocha tím, jak se začíná nechávat vybarvovat černým inkoustem a ruší svá předchozí tetování, už mu tam volného prostoru věru moc nezbývá. To je ta věc, kterou jsme si dali, pak jsme sáhli po klasice, ať se zase vrátíme trošku ke klasičtější podobě metalové muziky. Tohle byly Flotsam and Jetsam z roku 2019, kdy vycházela deska The End of Chaos a Good or Bad je ta věc, kterou jsme si pustili, abychom teď zase mohli nasměrovat svoje zraky a sluchy, když na to přijde taky, někam do budoucnosti, protože s novým singlem přišli i techničtí metalisté, kteří si říkají Architects. Bez nějakého dlouhého zdržování a povídání, tady pojďme na ně a pojďme si říct, že jejich nová muzika a jejich nový singl nese název Machine.

ale zároveň, že oproti zvyklostem tady pro vás mám muziky dvě, protože Sayuri Dying to vypustili naraz a hned přišli s tím, že dvě nové písně jsou k dispozici a že nová deska k dispozici bude v jejich případě tedy na přes rok, ale zas tak dlouho úplně čekat nebudeme. Sayuri Dying zvolili ten trh povánoční, řekněme, nebudou to hrnout do podzimu tak jako všichni ostatní, počkají si, až za prvý proběhnou Vánoce, až se oslaví nový rok, až se z toho všichni zpamatujeme a 5. února roku 2027 vypustí tahle ta kapela do světa svou novou desku. Bude se to dobře pamatovat, protože už odtajnili i obal, kde jsou v podstatě takový kupy lebek, je to celé dobíle laděno a zlatým písmem je na tom obalu napsáno pouze As I Lay Dying, tedy stejný název desky, stejný název kapely, to nás čeká právě na začátku února. Aspoň trošku se můžeme naladit a říct si, dlouho o nich nebylo slyšet, co asi Tim Lambesis po těch svých průšvizích a všem tom ostatním výměnách členů v téhleté kapele dal dohromady. No, obrázek si udělejte, protože jedna věc, kterou si pustíme, tak nese název Polarize, což mimochodem bude věc, která bude tak nějak v půli té nové desce, ta bude na 5. pozici a Retribution, to bude ta, která půjde hned za ní, ta bude 6., až ta celá nová deska vyjde.

nabídu.

beatu. SLA Dying a dva kusy od nich, ty jsou za námi, před námi, v první řadě velké loučení, protože vám slíbím třeba Cradle of Filth a slíbím vám taky knihu, kterou chystá Danny Filth, už brzy si ji budete moci přečíst, tedy když půjdete do toho prvního vydání, tak v angličtině, no ale tak co, i skladník si může přečíst Vergilia v originále, že jo? Takže dáme Cradle of Filth, potom přihodíme Agnostic Front a myslím, že tam ještě nacpu, tak jak jsem slíbil na webu rádia a být Agnostic Legion of the Damned a jejich Progressive Destructor z desky The Poison Chalice. Ovšem to bude ode mě úplně všechno. Víc už tam toho nenarvu já. Rvát se tam bude Petr Korál a spolu s ním taky Martin Stoklosinsky, baskytarista skupiny Disfigured Corpse. No a playlist chystají páni takový, řekl bych, monotématický. Ti, kteří koukají na web, tak vědí, proč jsem tohle řekl a co tím myslím, protože tam je playlist vyvěšen, ti, kteří nekoukají na web, tak těm už k tomu víc neřeknu, abych to nevykecal a abych je nepřipravil o překvapení. Nicméně Petr Korál s Martinem za chvíli, Davy na závěr dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy. No a já děkuju za spolupráci, za poslech, za pozornost, za komentáře a půjdu si pomalu po svých. Příští týden se v pořadu Hard and Heavy opět těším naslyšenou, jinak v týdnu se uslyšíme a dokonce se můžeme na mnoha místech i vidět. Já se budu těšit.

0: rádiu Beat.
1: Hezký dobrý večer vám přeje Petr Korál. Začala třetí hodina dnešního pořadu Hard and Heavy na rádiu Beat a začala se skupinou Disfigured Corps, jejich intrem a songem What Survival z dávného prvního dema Fall Down of Reality z roku 92. A nebyla to náhoda, protože hostem dnešního pořadu, dnešní třetí hodiny Hard and Heavy, je pan Hadži, nebo i Martin Stokosinský, baskytarista právě skupiny Disfigured Corps. Ahoj, Hadži.
2: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače Hard and Heavy.
1: Já musím předznamenat, že ta dnešní hodina, která má hosta, bude trošku netradiční. To já vždycky, když mám hosty, tak od té jeho kapely, v kozovkách jeho, si dáváme 3 nebo 4 skladby. Dneska jich bude mnohem víc, ale ono to má důvod, protože ta skupina, tedy Disfigured, slaví 35 let a my jsme se rozhodli, že tak jakoby se pokusíme představit celou tu její dráhu a začali jsme u té nejstarší nahrávky. A teď vlastně budeme pokračovat u další nahrávky stejného názvu, Fall Down of Reality, ale je jiná, že jo? Vysvětli.
2: Je to tak, protože vlastně to, co zaznělo předtím, to intro s tím What Survival, tak to je původní demo nahrané Fall Down of Reality z 92. roku a vlastně za 3 měsíce jsme se vrátili zpět do studia, dostali jsme nabídku od Emma Bona a přehráli jsme ten materiál trošku s produkcí jinou a trošičku s druhou kytarou, už s Pančem a bylo to strašně rychlovka, jako bylo to s producentem Markem, jo, takže je to de facto Fall Down of Reality jakoby demo, ale je to přetočené.
1: Přesně tak.
2: Novým hávu.
1: A nakonec to vyšlo vlastně ještě ten samý rok na společném CDčku se skupinou Total Death. Tak tady je skladba Society.

0: Mým dnešním hostem je Hadži z kapely Disfigured Corps, kterou jste poslouchali a ještě poslouchat budete. A já jsem zmiňoval, že jejich první oficiální nahrávka bylo společné CDčko nebo splitko s kapelou Total Def. A tu si za chvíličku pustíme a nejenom proto, že k této události v historii kapely došlo, ale protože i Total Def budou hostem jednoho speciálního koncertu, už se k němu dostaneme, tak o co jde.
1: Dobrá, Petře. Takže já bych vás chtěl všechny pozvat na událost, která se bude konat 26.9. v ostravském klubu Barák. Je to sobota a tady ty mrtvoly, Disfigured Corps, oslaví 35 let své existence. Vznikli jsme v prvním týdnu prázdnin 91. roku, kde se čtyři týpci setkali v rockovém klubu Rockerloop, jeden z prvních rockových klubů na Ostravsku v OKR revíru takzvaně. A ti čtyři týpci se rozhodli, že si založí kapelu Disfigured Corps. No a je to těch 35 let a já jsem si říkal, jak to pojmout prostě, tu oslavu. Přece jenom těch 35 let se neslaví každý týden, že jo?
0: To teda.
1: Takže jsem si řekl, že by to mohl být takový návrat do 90. let a celý ten koncept jsme s klukama postavili na kapelách, které v těch 90. vznikaly, podíleli se na té ostravské scéně a potkávali jsme se na těch pódiích, jo. A jednou takovou kapel je právě kapela Total Death, protože můj kamarád Petrič dlouholetý je hlavním členem, tak jsme se dohodli, že kluci po 33 letech vstoupí opět na scénu nebo na pódium a zahrají aspoň 5 songů z toho jejich splítkového, vlastně to bylo EPčko jejich, jo. Takže 5 skladeb zahrají, no a myslím, že se povedl perfektní majstřštych.
0: Pojďme si zahrát Totální smrt, tedy Total Death, a právě z toho počinu Grains of Sand Dead Gone with the Wind, což byla ta pomyslná druhá strana splitka s vámi, si dáme skladbu Don't Worry.

0: beatu.
1: Posloucháte Hard and Heavy, tohle byly Total Death. Připomínám, že mým hostem je Hadži, tedy baskytarista Disfigured Corps, který slaví 35 let. A my si budeme postupně zvát na tu speciální akci v ostravském baráku, která bude příští sobotu 26. Ale těch hostů je víc a nebudeme hrát všechny za sebou, budeme to samozřejmě prokádat samotnou kapelou Disfigured Corps, respektive v tomto případě jenom Disfigured, že?
2: Ano, musíš
1: vysvětlit, protože tam bylo takové krátké období, kdy tam mrtvola z názvu zmizela.
2: Přesně tak. Vlastně já jsem z kapely odešel kvůli nástupu na vojenskou službu a do kapely přišel Pancho Avary, kytarista a basák. A v té době vlastně už byl nahraný jakoby materiál na Flash of Pain, ale byla tam prodleva, než to vyšlo, tak začali tam v kapele rošády a odchody a podobně. No a kluci zůstali ve čtyřech bez Tomby a Pancho tehdy zkrátil název na Disfigured. A vyšlo vlastně to demo No Time to Us. No a z toho si zahrajeme teda jeden song,
1: který se jmenuje No Excuse.

0: Radio Beat.
1: To byly Disfigured a my budeme opět zvát na oslavu jejich 35, která proběhne příští sobotu 26. v ostravském Kubu Barák. A jak se koukám do playlistu, tak je připravena další skupina, která tam zahraje. Která?
2: Ano, je to kapela, ostravská kapela, Vrátimová kapelka Exitus. A taky, nejsou to žádné ořezávatka, každý si myslí, že vznikly v roce 2018, kdy se vrátili na scénu, ale tahle ta kapela, tahle ta hydra už má za sebou nějaký ten pátek a vznikly na konci, vznikly někdy 1989, tuším, možná 8. Takže kluci taky vlastně se rozpadli díky tomu na vstupu na vojenskou základní službu, jo, ale už v té době hrali trash stříhnutý by Arajo, že? Takže jako myslím si, že tady tahle ta kapelka tam zastoupí trashovou scénu a fanoušci se mají na co těšit.
1: My si od nich pustíme titulní věc loňského alba, které nazvali Killing Breed. Skupina Exitus.

0: Rádio Beat.
1: Stále posloucháte Hard & Heavy, tohle byli Exitus a ne další účastníci výročního koncertu kapely Disfigured Corps, kterou tady zastupuje Hadži, baskytarista. A my se k té jeho mateřské formaci teď vrátíme. Dáme si rovnou dvě ukázky. Jdeme tak chronologicky v čase a teď to budou dvě alba z roku 96 a 2000, respektive po jednom songu. Nejdříve to bude jedna ukázka z nahrávky, kterou Hadži už zmiňoval, tedy Flash of Pain, která, říkal jsem, vyšla v roce 96, ale natočena byla už o 3 roky dříve. Vysvětli.
2: Je to tak. Ten materiál už byl natočen o 3 roky dříve, ale jelikož se rozdělila firma Emma Bona, vznikla firma She Records, která si tohle album vzala pod patronát. Měla to být pod názvem Disappointment, ale nakonec to vyšlo pod názvem Flash of Pain. A už vlastně v téhle sestavě, jako kde byl vlastně Pančo, Vary a kluci Ferenc, Vladis a Tomba, tak v téhle sestavě vlastně vzniklo tady tohle album. Vlastně ne, ještě, pardon, tam na tom albu ještě zpívá původní zpěvák David Končina. Mm. Jo, opravuju se, protože tam bylo vlastně to, že se to takhle poskládalo, že Vladis už je na obalu, jako by na fotce, ale původně to naspíval David. Jako.
1: Nicméně Vladise uslyšíme v té druhé písni, která bude hned následovat, která pochází už z alba Mega Ultra Intergalactic Core a to už je rok 2000. Tak jo, tak si pojďme zahrát oba dva songy. Nejdříve Suicidal Picture a pak Hatework.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Za námi další dvojitá porce muziky z tvůrčí dílny kapely Disfigured Corps, která slaví 35. narozeniny příští týden. A popřát jim přijde třeba i skupina Komtur, kterou uslyšíte za chviličku. A o tom, co je Komtur a proč tam budou, o tom vás opět poučí v uvozovkách pan Haži.
3: Ano, Komtur, to je pro nás velké jméno. S Františkem jsme jezdili na všechny koncerty u nás na Severní Moravě. Je to kapelka, která vznikla tam v Těšině a vlastně málo kdo už si dneska pamatuje, že tahle Hydra předskakovala kapele Sepultura v

0: strašně rád, že kluci mi na to kývli, protože dneska ta sestava vlastně je nynější Sepuka z Českého Těšína. A já jsem do kluku tak dlouho klavíroval, až mi na to kývli a taky prostě po 33 letech vstoupí jakoby Komtur na pódium a zase je to takový náš splněný sen a myslím si, že do té Sebranky toho našeho výročního koncertu prostě to zapadá.
1: Tak se teď vrátíme do roku 92 a na demo skupiny Komtur prostřednictvím skladby nazvané Endless Words.

0: Rádio Beat. Slyšeli jste Komtur a teď se opět vracíme ke kapele Disfigured Corps a dáme si znovu rovnou dvojitou porci její muziky, protože se posuneme v čase, ale jedno album vynecháme z časových důvodů. My si teď pustíme dvě zážitosti z roku 2002 a 2010. Jaké a co vynecháme, to vám řekne Hadži Bas, kytarista, můj dnešní host.
1: Takže pustíme si první album, věc z alba z United Holland, to už je vlastně, zase tam byla taková malá přestávka a po tom dlouhém čase se zase vrátil Tomba do sestavy a společně jsme natočili album United Holland. No a to, co jsme vynechali, vlastně je Mankind Collapse, kde v sestavě působil kytarista Milhouse. A pak vlastně po nějakých letech vlastně zase se kapela uložila k ledu. My jsme se nikdy nerozpadli, my jsme vždycky se uložili k ledu. Ano, přesně tak, nabírali síly. No a pak v roce 2009 tak nějak

0: Dalo se hrát a do sestavy naskočil Marek Marunič z kapely Purulent Separem Kanál a natočili jsme album Human Corrosion. Všechny tyto alba vyšly vlastně pod Crystal Production. Jo, to jsme změnili vydavatele a o všechno se postaral vlastně Dalibor z Crystal Production. Jako všechny tři alba tam vyšly. Jo. Takže a k tomu škoda vypuštěné skladby, ale co se dá dělat, jako čas je neúprosný.
1: Takže, jak jsem říkal, dvojitá nálož Disfigured Corpse, nejdříve Blood z alba United Helland a pak Social Sterility z alba Human Corrosion. Jdeme na to.

0: na beatu.
1: Ve studiu se mnou stále sedí Hadži, tedy Martin Stokosinský, basák Disfigured Corps, a oni znovu se budou opakovat, ale je to nutné, příští týden, 26. září, slaví speciálním výročním koncertem své 35. narozeniny a budou tam mít i jednoho velmi zajímavého zahraničního hosta. Tak povídej.
2: Takže, jak jsme začínali Code Pickle s tou naší 35, tak jsme si říkali, že by to chce nějakého speciálního hosta. A v té době, kdy my jsme vlastně začali chodit na Emma Bonu, kde potom byla jirokový obchod Metalová věž, tak se začali tam objevovat rakouští týpci, kapela Pungent Stench, kde jsme se potkávali, jo, jak jsme se tam jsem tam objevili, tak kluci měli zrovna koncert v karvinském Kovona klubu, myslím. No a my jsme si říkali, že by se to mohlo takový ten kruh uzavřít, protože vlastně Martin Schirenz, hlavní postava, zpěvák, kytarista, Pungent Stench, prohlásil, nebo tento rok ohlásil, že do konce roku zahrají a potom dávají Pungent Stenčky ledu. Ale je tam ještě taková věc, že vlastně kluci nemůžou kvůli právům vystupovat jako Pungent Stenč, takže jsou vlastně Schirenz Plays Pungent Stench.
1: Ano.
2: Ale prostě pro nás je to furt Pungent Stench. A pro nás se uzavírá takový ten kruh v těch 90. až po teďka. Jako. A jsme rádi, že kluci na to kývli a přiletí, nebo přijedou zahrát, a je to jeden z posledních koncertů v Čechách.
1: My si jako takové lákadlo na vystoupení Pungent Stench pustíme jednu ukázku z alba Forgot Your Soul, For Me Your Flesh z roku 90 a bude to song, který se jmenuje stejně jako kapela samotná, tedy Pungent Stench.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Martin Sheeran, Space Pungent Stench budou, jak jsme říkali, jedněmi z účastníků koncertu k 35. narozeninám skupiny Disfigured Corpse. My jsme slyšeli Pungent Stench z roku 90, 36 let stará nahrávka, ještě o rok starší než kapela samotná, kterou tady zastupuje Hadži. A teď bude taková zvláštní věc, to musíš vysvětlit, protože bude věc od skupiny Fleshless, ale ve vašem podání.
3: Ano, je to tak. Dalším hostem na tom našem výročním koncertě jsou kluci z Fleshless. Tak je staří bardi, kteří tady brouzdají pódia nejen Česka, ale i v zahraničí. Teďka se vrátili z Jižní Ameriky, myslím, že jo. A my, jak jsme se zase, jak Disfigured byl u ledu, tak jsme se vrátili a oslavovali jsme, nebo byla před náma 25. Tak jsme se rozhodli, že tu 25. oslavíme tím, že uděláme album, které bude obsahovat převzaté věci, jenom covery, ale českých kapel. Uh-huh. Všichni dělají zahraniční a to, ale my jsme si říkali, máme dost silnou českou scénu, tak proč nepředstavit tady tyhle ty kapelky, samozřejmě i slovenskou, ale prostě jsme nahráli album, které vyšlo pod Pařád Production a nahráli jsme album 25 let z Netvořené mrtvoly. V roce 2016 vyšlo. A tam jsme právě udělali skladbu od Fleshless, Nice to Eat You, jejich nejznámější song. Jo. A jak já jsem připravoval tenhle ten playlist, tak jsem si říkal, hele, než někde stahovat Fleshless, originál, tak proč nezahrát skladbu v podání Disfigured Corpse?
2: Jasně.
3: Tady tohle skladby.
2: Jdeme na ní.
3: Tak jo. Příjemný poslech. Přeji.
4: Papu!
5: Znamená?
6: No to bude asi nějaká reklama.
4: Podívej.
7: Papu!
4: Co je zas tohle?

0: eat you.
1: Hard and heavy.
2: Hard and heavy na rádiu Beat.
3: Blížíme se pomalu k závěru dnešní třetí hodiny Hard and Heavy, jejímž hostem byl a stále ještě je Hadži, zástupce skupiny Disfigured Corps, její baskytarista. A po cover verzi od skupiny Flashless, která také bude gratulantem Disfigured Corps příští sobotu v klubu Barák v Ostravě, tak si dáme ještě dvojitou porci muziky od samotných oslavenců a budou to vlastně dvě nejnovější nahrávky. Jaké konkrétně?
4: Je to tak, opět zase nějaká ta pauza, byli jsme u ledu a mě napadlo, já jsem taky měl takovou pětiletou pauzu, kdy jsem se vůbec nevěnoval muzice, ani grafice, ničemu prostě kolem muziky, jenom jsem byl návštěvníkem koncertu. A jednoho krásného dne mě napadlo pozvat kluky do restaurace v Havířově a ještě než jsme si dali pivo, tak kytarista na mě řve, tak řekni to. A říkám, co mám říct? No řekni to. A říkám, myslíš, jako, že dáme jich dokupy zpátky Disfigured Corps? A on jo, protože mě už z té práce kape na maják. Takže dali jsme to dohromady a připravili jsme materiál, který vyšlo jako EPčko u nového vydavatele, u Romana Poláčka na Bizarre Lepros Production nebo Records. A první skladba bude Social Shock Corps z EPčka Sig World 2023.
3: Tak. No a uzavřeme to úplně vlastně nejnovější vaší tvorbou která vyšla o rok později, předloni, na společném albu s vašimi kamarády In Growing. To spojitko se jmenovalo 1, 2, 3, 4, We Are Vampires.
4: Ano.
3: A z něj si dáme, co?
4: A v něj si dáme skladbu Black Gold. Je to naše vysněné splitko s In Growing, protože jsme si ho slibovali nějakých, jak my jsme takový tí rivalové a děláme na sebe skladby a takové zdravé popichování na každém albu, něco uděláme proti sobě. Tak asi 15 let jsme si slibovali, že uděláme společné splitko.
3: A nakonec to vyšlo,
4: protože kluci se taky vrátili zpátky na scénu. No, slovo dalo slovo a split CD LP je na světě.
3: A obsahuje i skladbu Black Gold, která bude ta druhá v pořadí. Takže to byl Hadži, já ti děkuji za návštěvu.
4: Já taky děkuji, Petře, a přijďte se podívat 26.9. na tu naší veselici. Myslím si, že to bude fakt návrat do 90. let. Každý si tam najde to své.
3: Tak právě, Hadži. Loučí se i Petr Korál a tady poslední dvojitá porce hudby z dílny Disfigured.

Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Nic se nemění, to znamená, že vás od mikrofonu klasicky musím zdravit já, tedy Davy. Dneska u takového hybridu, který ukáže dvě tváře death metalu. Ale pozor, nejde mi a priori o to, abych upozorňoval na rozdíly a ukazoval primárně na evoluci. Vůbec ne. To vlastně vůbec není smysl tady toho pořadu. Jde mi hlavně o to, poukázat na to, jak jsou metalisté otevření vnímání vývoje jejich oblíbené hudby jako takové. No a taky si hudebně zvýrazníme to, že ač to na první poslech vypadá, že třeba takový death metal prošel neskutečným vývojem za posledních třeba, dejme tomu, 30 let, není tomu úplně tak. Technicky a progresivně se totiž hrálo už před mnoha lety. Morbid Angel toho třeba budiš jasným důkazem. Skladba, co jsme si hráli, byla z roku 1991. Teď Amon Amarth, kapela, která vznikla kdysi, ale dokáže oslovovat nové a nové fanoušky i dnes, a taky Grave, kteří se vrátili po letech na pódia v původní sestavě, podotýkám, a způsobili malou díru do undergroundu. Takže You'll Never See.

0: na beatu.
1: Návraty do let 2004 a 1992. Pořád se proplétáme tou historií death metalu a poukazujeme si na styčné prvky té obrovské proměny stylu za posledních, dejme tomu, 35 let. Jenže ono to není tak, že styl se vyvinul pouze směrem k progresi a technice a nazdar. Technické a progresivní kapely existovaly již kdysi. Death, Cynic, Meshuggah, Sadus. Těch kapel bylo obrovské množství. Všem šlo o to skloubit techniku s brutalitou a něčím svojským. Vlastně vyšlapat cestičky následovníkům. Takový kanačtí augury čerpají z odkazu minulosti a je to na tom jejich výrazivu se sakra znát. Tady se budeme vracet o 17 let nazpět. A s Faceless? O rovných 14. Tady už jsem si myslel, že je technický strop death metalu, že dál už to nejde. No, není tomu tak, lidi jsou neřádi a pořád zkoušejí všechno posunout ještě byť jen o kousek. A ono to jde. Každopádně Faceless je dle mýho ten přesně namíchaný poměr toho, že technika a posluchačská pohoda mohou fungovat ještě v tomhletom poměru. A to pořád ruku v ruce. Poslouchejte.

Ergory a Faceless v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Pokračujeme v našem evolučním speciálu, co se týče death metalu. Zůstáváme v Kalifornii, jen to šoupneme ještě o laťku. Před námi je totiž projekt Destroying the Void. Tuhle kapelu má na svědomí jenom jeden jediný člověk, který se o všechno stará sám. Tím je tady ta technika povýšená na další úroveň, neb borec jménem Craig se musel naučit na kytaru, bicí i basu a sám si všechno i naspívat. Naprosto nechápu. No a francouzští Pitbulls in the Nursery, to je taky kapitola, sice již mrtvá kapela, ale ta technika s brutalitou navrch v evropském podání toho, co je vlastní spíše Američanům, je taky neuvěřitelná. S kapelou se vrátíme k jejich labutí písni, která vyšla přesně před 12 lety.

0: Radio Beat.
1: Tak a je tu konec dnešního death metalového putování v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Tohle mě neskutečně moc bavilo, no tak doufám, že jste na tom byli podobně. Tak, existuje pár kapel, které spojují již generace. Tedy dalo by se říci, že jsou takovým evolučním průvodcem po kovu smrti. Když Chris Iun v roce 1994 vydali EPko Unmerciful Order, sedl jsem si z té techniky a brutality na zadek. Opravdu, nečekal jsem, že kapela s takovýmhle výrazivem překlene 3 dekády bytí a ono ejhle, pro Chris Iun žádný problém. Takže si dáme tuhle brazilskou sebranku na úplný závěr a pomažeme do peří. Přátelé, mějte se a zase za týden. Budu se na vás těšit. Davey.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, boť začíná Depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Dnešním depozitáři se vydáme do pravěku metalu v Čechách, respektive na Moravě, protože dnešní díl má v referátu Partia z Moravy, ba co dím z moravské metropole. To za prvé. Za druhé se dnešní depozitář odehrává v Ostravě, ale na její moravské straně. Na začátek poznávačka.

0: Technologie v přímém přenosu na Rádiu Beat. Ano, předpoklad je presný. Titanic brněnský kvartet, kterému pokud nepatří primát první metalové kapely v Brně, tak je vážným kandidátem na ně. Skupina v době, kdy se koncert odehrává, fungovala slabé 2 roky, respektive její členové spolu hráli po Brně a okolí hard rock už někdy od roku 82, ale ten Titanic, jaký potom znali všichni z Rockmapy a LP Metal Celebration, ten se začal konstituovat až na konci roku 84 a v první půlce 85. Přesto už se v době, kdy se koncert odehrává, o Titaniku vědělo po celé republice. Hodně za to mohlo druhé místo v autorské soutěži prvního ročníku Rockfestu. Titanic ho dobil s písní Netradiční hodokvas, na kterou zanedlouho přijde řada i v Depozitáři. A pak si povíme něco o téhle nahrávce.
1: Takže, netancujte v Reginem, budete mít na hlavách houle. Prejdol známa!

0: depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.
1: Takže další v pořadí. Umíte zpívat, jsme moraváci, umíte zpívat trošku? Tak si vás vyzkoušíme.

0: Takže to byla písnička netradičního rokvas.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Tak, abych nezakecal tu nahrávku. Loni v lednu proběhl v brněnském Semilasu vzpomínkový večer, na kterém se sešli pozůstalí z různých sestav Titaniku. Křtila se tam deska se vzácným záznamem z koncertu v amfiteátru v Jihlavě někdy v létě 87. Existuje k němu pěkná historka, jak se záznam hned po koncertu málem ztratil, neboť fanoušek, který se i s kazeťákem píchl do mixu ke zvukaři, nastoupil do špatného vlaku a nechal v něm bágl i s dekem. Naštěstí se pro něj stačil včas vrátit a všechno dobře dopadlo.
0: A protože jsme v Ostravě a tady jsou všichni chlapi jako řepy, všichni jsou zdraví, tak bychom ani písničku, kterou teď budeme hrát nemuseli, ale vemte si z ní poučení, že to, o čem se tam zpívá, se dělat nemá. Nechoďte k doktorům žebrat potvrzenky na to, že jste nemocní. Simulant! Simulant!

0: Beatová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Tak jedem dál, ať nám to nestojí o pokřiveném charakteru. Já nejsem já!

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Jak záhy uslyšíte, koncert se blíží do poloviny, tudíž je právě tak akorát čas ukotvit si ho v čase. Ale necháme si to až na přestávku. Nyní následuje titulní skladba programu, se kterým se Titanic měl už brzy vydat po vlastech českých, moravských a slezských.
2: Tak, protože se blížíme do polovičky koncertu, je tady poloviční...

Dobrodiní kapelního fanzinu s Fermanem koncertu ještě není k dispozici, i když právě metalové kapely v téhle práci s fanoušky byly oproti ostatním hodně vepředu. Takže dobový tisk ani na ten v tomhle případě není úplně spoleh. Naštěstí existují knihovny a v nich programový měsíčník s názvem Kultura v Ostravě, pro naše účely naprosto neocenitelný. Pak už jdeme najisto a modlíme se, aby mládežnické zařízení neflákalo obesílání redakce programového magazínu. Naštěstí tomu tak v našem případě není a my si můžeme říci, že koncert proběhl 21. září 86 v ostravském Žaláku, legendě předrevoluční klubové scény v ocelovém srdci republiky. Za 4 dny to bude přesně 40 let. Ostatně právě to bylo nejdůležitější inspirací dnešního depozitáře. O Žaláku vám povím víc v následujícím vstupu. Teď začíná druhá půle koncertu s písničkou, která také není na jihlavském bootlegu.

0: Technologie v přímém přenosu na Rádiu Vík.
1: Tak a jdem. Můžeme hrát dál, prosím vás. Můžeme hrát, takže jo. Parazit!

0: depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.
1: O žaláku se nejvíc dozvíte díky rádiu CIP a stránkách Principol. Pan Chico Brandis, živá kronika ostravského Big Beatu, zde má sekci ostravských zaniklých klubů a žalák v nich má na čestném místě. Poslyšte, co o něm vypráví. Otcem myšlenky byl Milan Kaplan. Ten Milan Kaplan, co koncem 70. a začátkem 80. let organizoval v porubském kulturáku folkový kolotoč. U zrodu žaláku stál i pracovník obvodního kulturního střediska Miroslav Sehnal. Této instituci klub podléhal. Sehnal byl v té době i redaktorem časopisu Melodie. Hracím dnem byla většinou neděle od 18 hodin. Sál byl otevřen jenom po dobu koncertů, na pivo se chodilo vedle do hospody. Někdo z rodu žaláku se ozval, že se nemůže používat jejich jméno, tak se na plakátech chvilku psalo klub Žala. V klubu pracoval jako pořadatel Bundes, známá to kontroverzní postava ostravské scény. U dveří někdo nastříkal sprejem, u vchodu stojí fousatá svině. Bundes byl hrdý na tuto skutečnost, protože věděl, že to je o něm. Říkal, že přes něho neprojde zadarmo ani myš. To se mu vyplácelo, protože Milan Kaplan někdy po koncertě se postavil ke vchodu a počítal lidi při odchodu a pak to porovnal s prodejem vstupenek. Pokud sedí jeho komentovaný soupis koncertů, bylo vystoupení Titaniku zahajovačkou nové sezóny klubu. Pojďme se tam vrátit, uslyšíme pravděpodobně první metalovou kompozici v Čechách, kontaminovanou prvky reggae.
2: Díky. Já bych vám teď... Rád bych vám představil mého jednoho z nejlepších kamarádů, který je dneska tady mezi námi a rád by si s váma promluvil pár slov. A jmenuje se Slávek Fritz. Na Slávku.
3: Ahoj. Ahoj. Ahoj. Tak to je lepší. Takže co si dáme teď? Nazdar si dáme. Ještě ne, to je brzo. My máme jednoho kamaráda, o kterém bych vám chtěl říct pár slov, jak už načal Milan. Je to takový dělník od nás z vesnice. Má krásný traktor. Červený, s černým výfukem. Ten traktor prodává. Kdo z vás má traktor? Kdo z vás má traktor? Všichni mají. Já ho nemám. Po představení potom mi můžete nabídnout někdo z vás traktor. Rád ho koupím. Takže tenhle ten kamarád můj, co má traktor, se jmenuje Emil a má doma jítrnice. Emil je pašák.

0: mě. Provětráte si trošičku plíce a jedem všichni. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Ať tam vzadu.
0: Aha, aha, aha, aha, aha. A nejulejvat se. A na nás. A ještě víc na nás.

0: Zedám, Granda!
1: Ale Zedám!
2: Aha, aha, aha.

0: Emil, to je co?
1: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
0: Váš obličej změní sebe menší vrstva našeho léku, která bezestop odstraní malichernosti všedních dnů, jenž ve vás hnízdí. Teď jděte a kupte ho.

0: Takže díky, Slávek Fritz.
1: Děkuju.
2: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
3: Pravidelnou součástí koncertu Titanicu byla v tuto chvíli rozsáhlá kompozice Heavy Metal Ráno v 6. Její součástí byla představovačka členů kapely a jejich sóla. Celé to ale má čtvrt hodiny a něco a z toho by asi PT posluchačstvu tralo. Navíc kompletní záznam koncertu má skoro 80 minut a tak je třeba pro potřeby depozitáře sice s těžkým srdcem, ale krátit. Čili nyní provedeme skok a dopadneme na začátek poslední písničky i základní části koncertu.
0: Tak a je tady další věc. Nebudem kolem toho dlouho chodit, že pro všechny, kdo mají rádi okované chlapce. Playboy! Playboy! Playboy!

0: depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.
1: Už tehdy se Titanic mohl spolehnout takřka výlučně na vlastní písničky a postavit z nich celý program. Jako přídavek ale dávali jen cover, který v tehdejším Československu hráli desítky, ba stovky těles, mnohdy i s vlastním texty. I Titanic měl svůj a je to pozoruhodný příspěvek k brněnské rockové topografii. A ještě pikantnější je, že věc, o které celá píseň pojednává, se řeší dodnes.
2: Takže Slávek Fritz, náš bubeník, nás poprosil, že když už přídavek, tak něco, co znáte. A vy to budete znát s jinakým textem, my na to máme náš text, který složil rovněž Slávek Fritz. O tom, jak rozkopali brněnské nádraží, pak ho dali dohromady, pak ho zase rozkopali, pak ho zase dali dohromady a všichni se tam cpali a cpali!

0: jsme kamarádi, nebyli. Kluci, musíte dolů všichni.
1: Že my
0: pozor na ty světla. Musíte všichni dolů. Šlapete nám po šňurách tady. Jste hrozně dobří, ale jděte dolů. Zůstanete tady, ano?
2: Tak.
0: Takže ta slíbená.

0: Takže díky. Ale dobrou noc. Chovejte se na cestě domů slušně, nic nerozbíjejte, vzpomínejte na nás dobrém. Ale Titanic!
1: Depozitář Pop Muzea na Rádiu Beat.
2: A to je pro dnešek všechno, naše cesta do pravěku metalu na Moravě končí. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.
1: Rádio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.